0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Moje.cz a jedeš dál.
3: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Moje.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tak, děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak ses naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
1: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metaliky.
0: Cože? Hele, mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
2: Ale v klidu, pane učiteli. Na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek. A během následujícího víkendu se o tom přesvědčíte. Protože nás čekají mistři oboru, partička z Finska jménem Apokalyptika. Dáme si jejich kavry, kterými se proslavili. Spolupráce se slavnými zpěváky, ale i autorské instrumentální pecky. Víkend s Apokalyptikou. Nejsme jen rádio, jsme čas ro...
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
4: Když

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.

0: Hnusný pivo, obsluha na hovno a furt sem někdo leze.
1: Ano, protože máme pátek, to znamená, že plány na večer mohou být jasné, můžete klidně někde posedět s přáteli nebo s rodinou. Jenom pozor na výběr vytouženého podniku, aby přesně vám tak. To náhodou třeba takováto obsluha někde nesprotivila, a vy byste se vůbec nebavili.
2: Zajděte si na dobré pivo.
1: Tak, naopak doufáme, že ty následující 4 hodinky tady s námi vás a bavit budou velice moc.
2: Ostatně občas to tu vypadá jako na rebelském baru. Jsme na startu, nicméně ostrého budíčku. Dobré ráno vám přeje Ivo a taky Tomáš. Za chviličku se k nám připojí možná Milan Galnár, protože toho jsem neviděl.
1: Ne? Kde se toulá chlapec jeden?
2: Nevím. Nejprve si dáme nástřel muziky, třeba Tři sestry.
1: Přihodíme i ZZ Top.
2: A třetí degustační chod obstarají Perfect Circle.
1: Ale určitě se k nám připojí Honza Gavelčík, který už tady kroužil ráno, zjišťoval, kdo všechno je v práci.
2: Ten jo.
1: Mohl si zapsat, že jsme tady všichni, a proto nám v tuto chvíli také může předhodit své první

0: zařídíte, my zařídíme.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
5: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
6: Na mnoha místech Moravy a Slezska stále prší, buďte opatrní, na cestách je snížená viditelnost. Odstavené osobní auto nás může potrápit v Brně na ulici Boženy Němcové a zdržet se můžeme i v obci Litenčice na Kroměřížsku. Na hlavním tahu probíhá tu oprava vozovky a jezdí se kyvadlově.
7: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Přijímací zkoušky na střední školy čekají změny. Vláda chce předsunout testy před podávání přihlášek. Nově by zkoušky mohli skládat všichni žáci, a nejen zájemci o maturitní obory. Kabinet teď chce nápad řešit s odborníky a zástupci škol.
9: Morava aktuál.
6: Ostrava o autistické centrum nepřijde. Domov Mikasa pečující o klienty s těžkými poruchami je připravený převzít magistrát města i Moravskoslezský kraj. Zařízení se dostalo do finanční tísně a hrozilo, že nebude moct službu dál poskytovat. Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí odstartovala největší modernizace za poslední roky. Radnice spustila kompletní obnovu zázemí za 21 milionů, na kterou se jí podařilo získat peníze od státu i Zlínského kraje. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
10: Projekt počítá s kompletní vnitřní rekonstrukcí objektů fotbalových šatén a doplnění hlavního hřiště s atletickým oválem o moderní LED osvětlení. Díky tomu zde bude možné zejména na podzim a na jaře sportovat i po setmění. Samotné stavební práce v objektu šatén začnou koncem září s tím, že nebudou mít zásadní vliv na podzimní část fotbalových soutěží. Fotbalisté totiž využijí šatny v budově penzionu Valmez vedle hřiště s umělou trávou.
6: Hokejisty Brna čeká další domácí zápas. V rámci Tipsport Extraligy už tuto neděli přivítají hosty z Pardubic. Nedělní utkání se hraje od 17 hodin ve Winning Group aréně v Brně. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Naslyšenou opět za hodinu. Začíná páteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

přesil tereprálky a našavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na jedno.

0: Je 6 hodin, 8 minut a jak už zaznělo v úvodu Ostrého budíčku a možná už jste to někdo taky zaznamenali, kromě toho, že máme pátek, tak můžeme juchot z důvodu prodlouženého víkendu. Ono těch možností, jak tyto 3 dny prožít, je celá řada.
1: No určitě, vy klidně hoďte nějaký tip nám nebo ostatním, jestli se někam chystáte, kde by se dali trávit tyto dny. Počasí to může být jakékoliv. Jenže... Jestli hodnáte trávit následující dny i při poslechu Rádia Časrok, tak budeme rádi a hlavně během víkendu budete okouzleni zvukem smyčců.

šmelák, kdyby někde poletoval, co? No ale nemusíte se bát, že bychom tady změnili trošku žánr, nebojte se opravdu, ono to bude v dost ostřejším tempu, protože nás čeká víkend s apokalyptikou.

0: tak to bude trošičku jiný nářez. No a pokud se nemýlím, Tomáši, tak letos vlastně uplyne 30 let od vydání jejich debutu, ve kterém tehdy pánové z Finska parádně předělali hity od Metallicy, takže určitě zazní něco z toho, ale nebojte se, bude toho daleko více.
1: Určitě, protože za těch 30 let ušli velký kus cesty a těch hitů a hlavně spoluprací s ostatními hudebníky, tak těch je požehnaně.
0: No a přitom to zpočátku, kdo by to byl řekl, že vypadalo jako takový projekt, který může dopadnout všelijak, jenom ne dobře.
1: Fanouškovský spíš to jako brali jako srandu, ale povedlo se a hlavně se to líbilo samotné Metallice, no, takže dveře byly otevřeny.
0: No a v dnešní době Apokalyptika vyprodává koncertní haly po celém světě a navštěvuje nebo je hostem na různých metalových festivalech, včetně třeba Brutal Assault podobně.
1: A hlavně vystupovat s Metallicou, ano, ale to s Apokalyptikou. To si myslím, že pro hudebníky v dnešní době taky trošičku čest, protože ten seznam je opravdu dlouhý.
0: Co ty, Tomáši, kterou od nich pecku máš nejraději? Nebo spolupráci?
1: Tak určitě asi srdcovka s Lindemannem, což je předělávka od Davida Bowieho. Na tu možná taky dojde během víkendu, ale já určitě chci zmínit asi kompletně desku Cult z roku 2000, protože tenkrát si mě opravdu získali. A to ještě bylo bez bicích, ale jako. Já myslím, že na ty pecky taky dojde.
0: Určitě ano. Takže to je plán na víkend na frekvencích Rádia Čas roku, který bude tentokrát právě v duchu Apokalyptiky. Tak si to užijte, bando.

0: ladíte frekvence Rádia Čas roku a o tom, co se bude o víkendu dít právě na zdejších rokových vlnách, už řeč byla, ale my se teďkom s Tomášem můžeme podívat i na to, co se bude dít na ledových kolbištích.
1: Rádio Čas rok. Žijeme hokejem.
0: No a rovnou na 6 zimních stadionech bude k vidění extraligový hokej a nás bude asi nejvíce zajímat zápas ve Třinecké aréně, který bude mít, řekl bych, dost největší náboj, co?
2: Tak samozřejmě se vší úctou vůči ostatním zápasům, které dneska se budou hrát, tak tohle si myslím, že ano, bude největší šlágr, protože nás čeká derby, jak se říká, takzvané ocelářské, od 17 hodin ve Verga aréně, Třinec versus Vítkovice.
0: Oba dva celky se nachází v tuto chvíli ve zcela opačném rozpoložení. Ocelářům zatím vstup do sezóny vyšel určitě na jedničku, ve třech zápasech nazbírali plný počet bodů a aktuálně jim po zásluze patří první příčka.
2: No naopak Vítkovicím se moc nedaří, zatím teda hráli jenom dva zápasy, to jako musíme dodat, ale v kolonce body je zatím jedna velká nula. Na druhou stranu, je to derby, k tomu, jak říkám, každý zápas začíná 0-0. No a co se týče domácích ocelářů, tak ti budou, bohužel, nuceni nastoupit bez Oskara Flina, kterému se dařilo v přípravě, dařilo se mu taky na začátku sezóny, ale utkání s Plzní nedohrál. K tomu je, a teď je vlastně otázka, jestli je stále zraněný Michal Kovařčík, což je taky velká ztráta, ale včera se proháněl po ledě. Takže jestli to je zatím jenom trénink, nebo dneska nás čeká překvapení v sestavě, no uvidíme.
0: Uvidíme. Připomínáme, že úvodní boli bude vhozeno v 17 hodin, zbylá pětice zápasů začne o něco později. My se můžeme na hokej naladit hudebně, za malou chvíli si dáme třeba vypsanou fixku, anebo garbage.
2: Určitě.
1: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je Rádio Čas Rock.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Je! Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Tradiční ocelářské derby je tady. Už tento pátek bude pod Javorovým pekelně horko a to od 17 hodin. HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Ridera.
9: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Pokud dobře počítám, tak už druhým týdnem probíhá na Čas roku soutěž Zlatá věta. Šestkrát denně mezi vás rozdáváme jednorázový příspěvek 1000 korun, který můžete využít dle vlastní libosti. No a vzhledem k tomu, kolik se nám přihlásilo na našich webovkách zájemců, tak abychom ukojili potřeby všech, museli bychom hrát tuhletu hru asi hodně dlouho.
2: Asi jo, samozřejmě ono není v našich silách pochopitelně občasně takhle všechny. Ale na druhou stranu, já si myslím, že šest...
1: Ale rádi bychom.
2: Rádi bychom, no my rádi občasňujeme. No, vlastně, ano. Já si ale myslím, že 6 soutěžících každý den, tak to není úplně málo. Mm. Takže to odsýpá poměrně dost, když to vemeš krát 5 každý týden. Velká šance pro vás, že se právě na vás usměje štěstěna. Ale vy proto musíte taky něco udělat. A ten základní předpoklad je zaregistrovat se na našich webovkách a také znát správné znění věty.
1: Ta se každý den mění a tak je jen na vás, abyste si ji dobře zapamatovali, a na nás je naopak to, abychom vás obeznámili s tou dnešní. Máme tady páteční znění Zlaté věty, která je: dneska hrajeme tvrdě, zítra taky.
2: To si klidně nechte i vykérovat někde na záda třeba tohle. Hlavně si to zapamatujte, protože něco mi říká nějaký můj 6., 7., 8., 10. smysl, že se vám to bude hodit už za malou chviličku.
1: Taky mi to něco říká.
2: Takže zůstaňte s námi, protože ještě v téhle hodince stihneme volat jednomu z vás.
1: Kolik máš je v smyslu?
2: Ježiši, všechny.
1: Ale já nemyslím nesmysly, těch máš hodně v zásobě.
2: Já mám takový dobrý smysl vycítit blbce. Co si myslím?
1: Jo.
2: A buď v klidu, jsem tady s tebou 2 roky, takže jsi dobrý.
0: Zlatá věta Rádia Čas Rok.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
7: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
8: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
9: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
10: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok. Každý všední den od 6 do 10.

0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
1: My jsme před chvíličkou nakousli zlatou větu. No a když jsme ji nakousli, tak ji taky jak, do bašky
2: celou. Jak chutná zlatá věta, no.
1: No, já myslím, že... No, nechci nějak... No, před chvíličkou zazněla.
2: Tak,
1: já jsem chtěl navázat na to její znění, ale nechám si to na potom.
2: Tak, no my se to znění možná dozvíme, protože my ho budeme chtít vědět od Romana?
1: Od Romana.
2: Romane, zvedni to.
1: Jdem volat Romanovi, který se přihlásil na našich webovkách do této hry.
2: Dobře udělal.
1: A snad mu neuniklo právě znění dnešní zlaté věty. Tisícovka je tady na stole. Romane, zvedni telefon, řekni větu a je to tvoje. Žádná věda. Nervózně si podupávám nožičkou.
2: Mně se vlastně líbí, že my máme takhle skromné posluchače, že oni ty peníze nechtějí. Jako fakt?
1: No možná je pro někoho brzy ve 7:15.
2: My co stáváme ve 4. Už máme půl dne za sebou.
1: Ano. No, necháme ještě jenom zazvonit a bohužel nedá se nic dělat.
2: Tak bohužel.
1: Náš první účastník zájezdu, pátečního zájezdu, za 1000 korun se neohlásil, respektive nezvedl telefon, takže my pokračujeme dál.
2: Pokračujeme dál, určitě se k tomu ještě dneska dostaneme. My můžeme teda zopakovat, že dneska hrajeme tvrdě.
1: Zítra taky.
2: Tohle si zapamatujte, tahle věta vám totiž může přinést 1000 korun.
0: Zlatá věta rádia Čas Rock. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Tohle byla parádní záležitost porání Tarji Turunen, které vypomohl taky Danny Filt. No a my jsme na konci první hodinky Ostrého budíčku. Ta druhá, mimochodem, ta bude poměrně o takových návratech do minulosti, protože tady budeme mít několik milníků spojených s datem 25. září a taky tady budeme mít vzpomínky na některé desky, které letos vlastně vstoupily do druhé 40letky.
1: Ovšem nebude chybět ani okénko ze světa F1 a taky muzika v podání Theory of Deadman.
0: Přidá se velikán Bruce Dickinson.
1: A nebo průkopníci grunge Pearl Jam.
0: Ale přidá se také Honza Gavelčík, a to v tuto chvíli, protože přichystal další zprávy, no a určitě se koukneme také na dopravu.
2: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Čas rok.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
10: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
11: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
12: Kolony se právě teď můžou tvořit v Ostravě na cestě z Poruby do centra města před křižovatkou na Vodárně a zdržet se v Ostravě můžeme i na Místecké ulici před příjezdem do centra města. Vážná nehoda se řeší na Novojčínsku u obce Spálov. Na výjezdu na Jakubčovice nad Odrou tady bouralo osobní auto. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou

0: vydaří. Bude se postupně oteplovat a těšit se můžeme na slunečnou oblohu. Zítra ráno nás ale ještě podle televize LTV Plus můžou potrápit přízemní mrazíky. V pondělí mají teploty vystoupat až na 25 stupňů.
1: Morava aktuálně.
0: Na Čeladné se v neděli uskuteční už 14. ročník českého běhu žen. Na start se chystá až 350 žen a dívek a dorazí taky česká oštěpařka Nicole Ogrodníková. Závod nabídne tratě na 2,5 a 5 kilometrů přímo v prostředí golfového rezortu. Více podrobností dodává výkonná ředitelka SSK Vítkovice Šárka Mokrá.
2: Přesnice i jejich doprovod čeká celodenní program přímo v areálu golfového rezortu. K dispozici bude třeba bezplatné hlídání dětí do 3 let, podobu závodu a rodinný běh, ukázky golfu, atletiky, skákací hrad i občerstvení, včetně opékání špekáčků. Nejlepší běžkyně se mohou těšit na atraktivní ceny, mezi nimiž nechybí například automobil na víkend, hodnotné kurzy líčení nebo značková běžecká obuv.
0: Brněnská zoologická zahrada nabízí zajímavou novinku. Návštěvníci tu nově můžou využít interaktivní datový přehled k lepší volbě termínu a času výletu. V závislosti na ročním období nebo počasí si tak můžou návštěvu lépe naplánovat. Hokejisty Jihlavy čeká další domácí zápas. V rámci Maxa ligy už zítra přivítají brněnské Berany. Sobotní utkání se hraje od 17:30 odpoledne v Horácké aréně v Jihlavě. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.

0: Deep Purple Fireball. Otvírák stejnojmenné desky, která se přesně na den před 55 lety vyšplhala až na samotný vrchol britského žebříčku nejprodávanějších alb. No a my zde máme další události, které mají společného jmenovatele, no a tím je datum 25. září.
1: Tak například na stěnách visely kalendáře s letopočtem 1976, když kapela Wings odehrála v italských Benátkách charitativní koncert. Jenomže celá tahle akce na náměstí svatého Marka nedopadla úplně podle očekávání. Co se týče samotného vystoupení, tak to sice slavilo úspěch, ale celková hmotnost aparatury a dalšího zařízení způsobila nakonec větší škody, než byl samotný výtěžek akce. Není divu, že následně o svá místa přišlo několik radních, kteří tento koncert v historickém centru Benátek povolili.
0: No ale pojďme si dát taky takové trošičku krimi zprávy.
1: O, tak tady slyším Cardinal Love.
0: No ano, v roce 1995 došlo na facky. Ale nebyla to žádná chlapská rvačka, naopak, právě Courtney Love musela putovat za mříče a vyfasovala taky pokutu $1,000. No a za to, že napadla zpěvačku Kathleen Hanna z punkové dívčí kapely Bikini Kill. To musel být kill.
1: No, se holky rvaly v bikinách a v blátě.
0: Se to dalo ještě zpeněžit třeba.
1: Jo, jo, jo. Já přihodím ještě jednu zprávu. Týká se Ozzy Osbourna a roku 1992, kdy během jeho koncertu v Oklahoma City vypukly, řekněme, takové potíže a problémy. Mohly za to zejména alkoholické nápoje a jejich přemíra, která zapříčinila to, že na místě došlo k několika výtržnostem, při kterých byli dokonce dva fanoušci pobodáni a přes 20 jich bylo zatčeno.
0: Divoké to datum jest 25. září.
1: Bacha na to při pátku.
0: Pozor na to, ať se vám to neskomplikuje, naopak doufám, že tento den strávíte hezky v pohodě a my vám k tomu budeme taky hrát Revolution Renaissance nebo The Darkness.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Čau rokeři, další díl pořadu Víkend je nachystaný a nás v něm čeká jedna ikona vedle druhé. Jestli vás zajímá, o koho půjde, tak si nás na rádiu Čas rok puste v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Už dneska zaznělo, jsme vzpomínali a respektive lákali na víkend s Apokalyptikou, že jejich debut letos oslavil 30 let, ale i rok 1986 může pro některé znamenat jiné kulaté oslavy. Nemusí to být vyloženě fyzické osoby, ale taky alba, desky, a konkrétně se budeme bavit o těch, které letos oslavili 40 let od vydání.
1: No a když tak koukáme s Tomášem právě na data vydání některých alb, tak tady máme opravdu některé skvosty, pojďme si některé připomenout, tak třeba Judas Priest vydali v březnu desku Turbo, která ale fanoušky, no popravdě, spíše naštvala, protože došlo ke změně stylu a pánové začali používat více syntezátory, zrovna v době, kdy možná fanoušek potom ani moc netoužil.
0: Sám Rob Halford přiznal po čase, že v té době, když nahrávali desku v 85., tak se jako docela bumbalo hodně a bralo vše možné zakázané. Nevím, možná je to náhoda, ale právě od roku 86 Rob Halford abstinuje, no. Tak asi to byl ten důvod možná, no. Jdeme dál a dáme si jednu kultovku thrash metalu, protože letos je to i 40 let od vydání desky Rain in Blood od Slayer.
1: No a o tom, že tento rok byl opravdu plodný, svědčí například i fakt, že vyšla legendární nahrávka od Metallica Master of Puppets. Deska, kterou kapela nahrávala výhradně v noci v dánské Kodani.
0: A tohle je poměrně jako jenom zlomek alb, které vyšly v 86. Tenkrát se opravdu dařilo. No a my tady máme na závěr totiž ještě jeden skvost nachystán, a to je skvost od kapely Europe a jejich ikonická deska The Final Countdown. Mimochodem, tuhle desku můžeme oslavit, nebo vydání té desky můžeme oslavit společně, my, vy, kapela, všichni na jednom místě, 21. listopadu v Mustang Aréně.
1: Přesně tak, no a my si z téhle tepecky můžeme dát, jak se říká, když je otvírák, tak zavírák desky, Love Chaser, tady to je.

0: Rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Čas rok. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
6: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
5: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
13: Je to výška jako hrom? Střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.
14: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.
12: Každý všední den od 6 do 10.

0: 4 minutky po půl osmé se od burácení rockové muziky přesuneme k burácení motorů, protože po dvou týdnech volna se vracíme do koloběhu Formule 1. Po posledním závodě si budou jak fanoušci, tak jezdci určitě chtít spravit svým způsobem náladu.
1: No to každopádně, protože jestli si tak vzpomínám, tak závod na zbrusunové trati Madring ve Španělsku, tak ten rozhodně nenaplnil očekávání. Mm. Naopak, poměrně hodně lidí naštvala, vlastně ono se v něm vůbec nepředjíždilo, když to tak veme, že jo?
0: No až na pár světlých výjimek.
1: No, jako, ale nic moc. Mm. No a tak po zásluze, po jeho skončení, se taky na okruh snášel jeden negativní komentář za druhým.
0: Nyní se celý kolotoč přesunul do Azerbajdžánu, kde se pro účely závodu uzavřely ulice hlavního města Baku, aby se tak vytvořil městský okruh. Zároveň se jedná o jediné hlavní město, které leží pod hladinou moře. No a taky místo, kde se nachází největší stožár s vlajkou země. To je taková zajímavost na okraj. Každopádně za mě zde vznikla velmi pěkná trať, která na druhou stranu ale asi taky nenabídne mnoho přelížděcích manévrů. Necháme se ale překvapit.
1: No co bude určitě jinak, to je den závodu, protože se pojede netradičně v sobotu. V Azerbajdžánu je totiž v neděli státní svátek. A proto se celý program posunul a už vlastně včera se jeli tréninkové jízdy. V těch byl nejrychlejší britský pilot George Russell z Mercedesu, ale jak víme, letos má navrch hlavně jeho stávajový kolega Kimi Antonelli.
0: No, ten skončil v tréninku za ním. No, zrovna včera jsem četl jeden rozhovor, ve kterém George Russell prohlásil, že už ví, že už na to přišel, čím to je, že na Kimi ho tolik ztrácí.
1: Čím to je?
0: Prý za tomu, že styl jízdy, no a proto začal usilovně pracovat na úpravě svého vlastního jezdeckého stylu, což by se, tedy podle jeho slov, mělo brzy projevit. No kvalifikace to nevíme, ale trénink mu tady vyšel, uvidíme právě, jak dopadne ta dnešní kvalifikace.
1: No, mu čuměl pod ruku určitě, no. No, vzhledem k posunutému programu se vlastně jede už dnes ve 2 odpoledne, tak uvidíme, jak na tom, kdo bude lépe před hlavním závodem, který se jede zítra hodinu popolední.
2: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Pohodové páteční ráno vám přejí od mikrofonu i nadále Ivo s Tomášem a to také za přispění dalšího našeho parťáka Marilyna Mansona. Za chviličku nás čeká vážení další muzika, která ovšem tentokrát poslouží zároveň jako vzpomínka na jednoho významného muzikanta.
1: Ano, krásně si to řekl.
0: Necháme, ať se uvede sám.
1: Jsi mě nemusel nahrávat.
0: Máš hodně daleko, kamaráde, ještě. No, znalí bubenického foku možná poznali, ano. Že to není Tomáš Michalík, ale úplně někdo jiný.
1: A, ovlásek. Ne, samozřejmě, tohle je legendární John Bonham. A dneska je tomu totiž přesně 46 let od chvíle, kdy zemřel. Bubeníka kapely Led Zeppelin našli tehdy bez známek života po bujarém večírku, který pořádal jeho kolega Jimmy Page.
0: Podle některých svědků se tehdy John rozjel opravdu ve velkém stylu a klopil jednoho panáka za druhým. Údajně do sebe nalil během 4 hodin minimálně 40 velkých panáků vodky. A bohužel tahle ta neřest se mu stala osudným.
1: No a je to opravdu velká škoda dodnes, protože tohle byl borec, který byl pověstný svým klidně i půlhodinovým sólem. Hrál na bicí naprosto vším, včetně holých rukou. Hmm. A ostatně o tom, proč byl pro Led Zeppelin nenahraditelný, svědčí i fakt, že zbývají členové se rozhodli po jeho smrti ukončit působení pod hlavičkou Led Zeppelin.
0: My jeho památku uctíme tím, že si od Zeppelinu právě v tuto chvíli poslechneme skladbu Communication Breakdown a my vám přejeme příjemný poslech.

0: Zdravíme všechny posluchače do Oregonu. Pokud se nacházíte v Umatilikanty, tak si dneska můžete zajít na koncert téhleté zpěvačky Dorothy Martin, která právě dozněla na frekvencích Rádia Čas roku.
1: Takže si ho užijte. My ostatní, co se do Oregonu nechystáme maximálně, si dáme nějaký oběd a použijeme oregano. My samozřejmě budeme nadále i poslouchat Rádio Čas rok, kde pro vás chystáme další hodinku, která bude opět nabita informacemi anebo třeba novinkami.
0: Co pak tam máme? Jo, nové desky probereme. Máme tady tři tipany na to, co můžete prohnat sluchovým ústrojím. K tomu přihodíme třeba Blacktop Mojo.
1: Dáme si taky Avenged Sevenfold.
0: A nebo zazní Lacuna Coil.
1: Zazní ale také aktuální přehled zpráv. Určitě se podíváme, jak to jezdí, kde si dát pozor na dopravní komplikace. No a to už nám řekne Honza Gavelčík, kterému předáváme slovo, a vám přejeme pohodové páteční ráno.
0: Tak jest.
2: Rádio Čas rok. Rokové křeslo.
3: Tento pátek dorazí do rokového studia Přemysl Slíva, majitel firmy Kontejnery Ostrava s 20-letou tradicí. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas rok.
2: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas rok.
4: Partnerem pořadu je firma Kontejnery Ostrava s 20-letou tradicí. Prodej lodních kontejnerů všech velikostí. kontejnery@ostrava.cz.
2: Čas rok. Čas rok.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Mojepneu.cz a jedeš dál.
8: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Dva dopravní problémy nás právě teď potrápí. V Ostravě vážná nehoda se stala na ulici 28. října ve směru do centra města. Před Mariánským náměstím je sražený chodec. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Bouračka dvou aut nás v Ostravě potrápí na ulici Slovenské. Dále jsou problémy i v Olomouci v ulici Lipenské. Tady bourala dodávka s osobním autem. Osobní auto s motorkářem se srazilo v Brně na Obilním trhu. Záchranáři pak zasahují na Novojčínsku. U obce Spálov na výjezdu na Jakubčovice nad Odrou, tady bouralo osobní auto a dále se zdrží

0: se ve všech jejich podobách. Do akce se zapojí přes 140 institucí po celé republice a českou vědu letos přiblíží i některá česká centra v zahraničí.
1: Morava aktuál.
0: Budova bývalé mateřské školy v Pekařské ulici v Opavě má nového majitele. Objekt, který byl dlouhodobě ve špatném technickém stavu a výrazně ho poškodili taky předloňské povodně, město prodalo za bezmála 4 miliony korun. V Olomouckém kraji vrcholí velká výměna starých kotlů za ekologické vytápění. Desetiletý úspěšný projekt, který výrazně pomáhá čistit ovzduší v celém regionu, se už pomalu chýlí ke konci. Peníze v posledních letech pomohly hlavně chudším rodinám, kterým úřady proplatily většinu nákladů. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Téměř 8 tisíc žadatelů o kotlíkové dotace podpořil od roku 2016 Olomoucký kraj, a to prostřednictvím peněz z evropských fondů. Lidé na výměnu starých kotlů za moderní systémy vytápění dosud vyčerpali podporu ve výši 938 milionů korun. Teď se desetiletý program blíží ke konci. Do konce letošního roku předpokládáme podpořit dalších 255 žádostí.
0: Hokejisty Přerova čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají hosty z týmu HC Stadion Litoměřice. Zítřejší utkání se hraje od 17 hodin v MEO aréně v Přerově. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje Páteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

0: na rádiu Čas Rok, kde posloucháte Ostrý budíček. Ivo Raška, Tomáš Michalík zde. No a 25. září, to je tak vlastně taková doba předvánoční, si myslím. A
1: jo,
0: některé...
1: hodně brzo.
0: Hele, s ohledem na to, že už by se dali kupovat některé třeba dárky, když se tak vemeš, nebo to se, já nevím, někteří to kupují v letě už třeba, jo? A proč se nepředzásobit na Vánoce už teď, když vychází hromada nových desek?
1: Jo, takhle, jestli takže bychom to vzali tímto
0: v rodině spíš. Někoho, kdo má rád muziku, jo? Mm-hmm. Tak sleduj, co vychází a určitě mu uděláš radost. Potom už jenom dokoupíš mašly.
1: Tak jo, tak tady máme jednoho typana, třeba na novou muziku. Jako první zde mám novinku z dílny chlapíka, který stál u zrodu takových kapel jako třeba Halloween nebo Gamma Ray. No a na mysli mám samozřejmě Kai Hansena. Tento německý kytarista přichází po 10 letech s novým soulovým albem nazvaným Born with the Hammer. Sestavu tvoří ostřílení metaloví harcovníci a jako zajímavost mohu dodat, že za bicí se na této nahrávce usadil Kajův synátor Tim.

Já bych tady měl 15. desku, kterou si nachystal americký hudebník Beck a dal si poměrně na čas, protože od poslední desky je to 7 let a to je vůbec nejdelší prodleva mezi alby. Novinka vznikala v Hollywoodu, konkrétně v United Studios, no a Beck nenechal nic náhodě, protože se znovu sešel se svou osvědčenou sestavou doprovodných muzikantů, kteří mu v minulosti pomáhali natočit desky Accumulations nebo Sea Change. No a deska dostala taky nejlepší možnou producentskou péči, protože si to prostě udělal sám. Nikdo mu toho nekecal.

0: není žádný loser přece, ne?
1: Nikdy.
0: To je taková pohodinda. Pojďme ale dál, jako poslední typos, zde máme ještě desku, o které už jsme několikrát hovořili. Po dlouhé době se totiž ozvali také newyorkští Anthrax. Na scénu se vracejí s deskou Cursum Perficio, na které si dali opravdu záležet. Vznikat totiž začala už někdy před 6 lety. Latinský titul by se dal přeložit jako Má cesta zde končí. No ale podle toho, jak tahle 11 skladeb zní, tak to vypadá spíše na pořádný rozjezd.

0: Nutno dodat, co tak sleduju jedním okem, tu a tam nějaké recenze, tak tahle deska zatím sbírá chválu, kde to jenom jde.
1: Já vůbec se nedivím.
0: Takže doporučujeme nejenom Entrex, ale určitě novinku od Becka nebo Gamma Ray, no prostě je toho všude dost. Neváhejte, poslouchejte.
2: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: 4 minuty po 8:30 dozývá na čas roku Iggy Pop a než se přesuneme zase o kousíček dále, tak můžeme zalistovat v dnešní vydání kalendáře. No a pokud jste tak ještě neučinili, tak si ho přetočte na stránku s 39. týdnem roku 2026, kde je tak už ke konci týdne vlastně uveden pátek s datem 25. září. No a v této kolonce je zároveň uvedeno jméno Zlata, nebo také Zlatan, Zlatko, Zlatomíra či Zlatuše.
1: Tak to už v tom výčtu chybí jenom Zlatovláska.
0: Zlatovláska.

0: Hamižný. Tak. Všechna tato jména mají slovanský původ a asi nikomu nespadne brada překvapením na zem, když prozradím, že se jedná o, nebo když se vykládá jako zlatá či ze zlata. Mm-hmm. Takto pojmenovaných dívek u nás mnoho nepotkáte, koukáme na statistiky a jejich tady sotva 2,5 tisíce.
1: Neznám ani jedno, bohužel.
0: Ale říkají si hodně jako zlata.
1: Jo, tak to jo, jsem neslyšel. Každopádně podle hvězdných předpokladů se jedná o ženy překypující humorem a nezlomí je údajně ani ty největší životní nesnáze. No s takovým jménem, aby také ano, že ano. Nesnáší nudu a proto se často pouští do adrenalinových zážitků. No a poté, co se v mládí vyřádí a popleté hromadě mužů hlavy, tak se usadí a transformuje se na vzornou manželku. Alespoň tedy tohleto tvrdí astrologové.
0: Takže zlaté zlatky, my vám přejeme všechno nejlepší, ale pozdravy a gratulace můžeme poslat také na Slovensko, kde mají jmeniny Vladislavové a Vladislavy. Takže si užijte dnešní den, užijte si to se vším, co k tomu náleží.
1: Pátek je ideální příležitost to oslavit.
0: A taky si dát parádní muziku, takže si dáme kooperaci Baby Metal, Electrical Boy, a nebo přihodíme Pretty Maids.
1: Krásné ráno přejeme.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění rozprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15 půl litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
9: Tak děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak ses naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
10: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metaliky.
9: Cože? Hele mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
11: Ale v klidu, pane učiteli. Na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek. A během následujícího víkendu se o tom přesvědčíte. Protože nás čekají mistři oboru, partička z Finska jménem Apokalyptika. Dáme si jejich covery, kterými se proslavili. Spolupráce se slavnými zpěváky, ale i autorské instrumentální pecky. Víkend s Apokalyptikou. Nejsme

0: až na začátek 90. jsme se mohli alespoň na chvíli přenést za doprovodu kapely Pretty Maids a jejich skladby Savage Heart. Co nevidět, si dáme písničku na přání, ale ještě předtím zde máme několik míst na silnicích, kde byste měli počítat s komplikacemi.
1: Určitě si dejte pozor, v Ostravě, v ulici Výškovické, tam jsou v sobě dvě vozidla, konkrétně nákladňák a osobák, takže opatrně.
0: Vážnou nehodu řeší také záchranáři v ulici 28. října nedaleko Mariánského náměstí v Ostravě. Auto zde srazilo chodce, je to bohužel se zraněním.
1: Máme tady hlášenou taky nehodu v Brně, konkrétně ulice Hradecká. Rovněž tam dvě vozidla jsou v sobě. Naštěstí je to bez zranění, ale dejte si pozor, průjezd je tam se zvýšenou opatrností.
0: My vám přejeme šťastnou cestu. Z cest ale míříme zpátky do našeho playlistu, kde se už pomalinku chystá další muzika. Ta bude tentokrát z kategorie Na vaše přání. A máme zde před sebou následující SMSku.
1: Ahojky kluci, dnes má své první narozeniny naše Amálka z Bludovic. Prosím, zahrajte jí něco hezkého pro radost, třeba All for Metal. Díky, děda Jaromír.
0: Tak prvním narozeninám All for Metal, to je naprosto ideál, že jo?
1: No tak jako pojď, samte. Není o čem, jako...

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Čas rok.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rádia Čas Rock.
1: Řeknu ti, Tomáši, že dneska hrajeme docela tak nějak lehce a ke všemu je víkend,
2: no.
1: Takže v sobotu a v neděli nebudeme hrát vůbec. Nechápeš?
2: Jako asi jo, vím, jak jsi mi to teď samozřejmě na to šel. Šel jsi na to trošku opačně.
1: Já to vysvětlím možná na konci tohoto vstupu, pokud to nějakým způsobem nezakecáme.
2: Já spíš jako rozvedu to, že před náma víkend a jestli se někam chystáte, tak proč byste to měli cálovat za svý všechno, jo?
1: No to taky, no. Ano.
2: Jestli v tuto chvíli zkusíme opět zavolat někoho z vás a tím někým bude Alois.
1: Lojzo, jdem ti volat?
2: Tak. To.
1: Já jsem ty nesmysly říkal v návaznosti na znění zlaté věty, ale celé jsem to zkomolil schválně.
2: Ano. Jseš chytrý kluk, ty víš jak na to.
1: Protože my moc dobře víme, jak dneska hrajeme a jak budeme hrát zítra. Nebo nebudeme. Ajeje. No ale Lojzo...
2: Nebude hrát Alois hlavně, no.
1: Tak nemáme moc štěstí na ty.
2: No my jsme bohatší o 2 litry dneska. Takovou.
1: Ale kéž bychom si to mohli nechat ty peníze.
2: Že jo.
1: My bychom je stejně rozdali, ale...
2: Ne,
1: někde v hospodě.
2: Ne, co bych vyšel z rádia a první, koho bych viděl, tak bych mu tu tisícovku takhle přilepil na hruď a na. Ale
1: musel by ti říct zlatou větu.
2: Ano. Musel by mi říct, teď už to můžu říct.
1: Tak, a teď už to řekni.
2: Musel by mi říct, že dneska hrajeme tvrdě a zítra taky.
1: Ano.
2: To je věta, kterou jsme ale dneska od vás neslyšeli.
1: Dneska zatím vůbec nehrajem a vzhledem k tomu, že je víkend, tak taky hrát nebudem zítra. No, snad bude větší štěstí v nadcházejících hodinách, kdy to tady převezme Honza a Kiki Střelcová, kteří budou hrát ještě vlastně každý po dvou účastnících zlaté věty.
2: Vy ostatní, co jste se zaregistrovali, dávejte pozor, protože přijít to může. A jak jsme se přesvědčili o ostré budičku, ne, vždy to vyjde.
1: To ne, bohužel jsme z toho trochu zklamaní, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat.
0: Zlatá věta rádia Čas Rock. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: tohle nebyl nikdo jiný nežli Michal Monroe, finský zpěvák, také multiinstrumentalista, kterého můžete mimo jiné znát třeba ze skupiny Hanoi Rocks.
1: Tak jsme si ho poslechli, tím jsme ukončili i další hodinku Ostrého budíčku a před námi je ještě jedna, než se slavnostně odebereme.
0: Bude slavnostní odchod?
1: Hlavně se slavnostně odebereme napříč prodlouženému víkendu.
0: Ano.
1: Jo? Já třeba ještě odpoledne mám jinou práci dneska. Jo?
0: Takže... Já mám dvě.
1: No, mají machrovat, kdo má víc prací?
0: Budu sbírat švestky.
1: Dobře, tak já bych rád potom...
0: Kvás nečeká.
1: Já bych rád poté ochutnal.
0: Ano.
1: Dobře, slibuji.
0: Švestičku ti přinesu.
1: Ne, jako potom to, tamto. Co? Oné, tekuté, potom, co bude.
0: Povidla.
1: No, dobře, můžeme tomu tak říkat klidně, no.
0: Ještě bych měl švestkový sirup.
1: Já už jsem blízko. Ano. Už se tam, už se mění to skupenství.
0: Dobře, jako, okay.
1: Já ti to ještě vysvětlím, ale během toho, co ti to budu vysvětlovat, tak můžeme posluchače nalákat na muziku, která zazní po 9. hodině. Evanescence.
0: Mezi 9. a 10. zazní také Kiss.
1: No, zaznít by mohla také Gája Mesája.
0: Jako první se ale o slovo hlásí Honza Gavilčík a to znamená, že si dáme dopravní servis a také čerstvé zprávy. Tak pojďme na to.
2: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevně

0: koupíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Vážná nehoda se stala v Ostravě na ulici 28. října ve směru do centra města před Mariánským náměstím. Zasahovali záchranáři u sraženého chodce. Na místě jsou stále policisté. V Ostravě pozor taky na Slovenské ulici, tady bourala dvě osobní auta. Bouračka se řeší taky v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku. Na hlavním tahu bouralo osobní auto. Dvě auta se srazila v Olomouci na ulici Lipenské. Srazila se tu dodávka s osobákem. A vážná nehoda se řeší i v Brně v ulici Obilní trh. Tady osobní auto srazilo motorkáře.
2: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré páteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Déšť zmírnil půdní sucho, větší hloubky ale zůstávají vyprahlé a srážky se zatím příliš neprojevily ani na řekách a podzemních vodách. Obnova zásob vody může trvat podstatně déle. Nízké průtoky tak přetrvávají navzdory vydatným srážkám.
4: Morava aktuálně.
1: Ostravský obvod Mariánské hory a Hluváky zlepšuje obecní bydlení. Jeho prioritou je, aby zůstalo dostupné a atraktivní pro současné i budoucí obyvatele. Posiluje taky komunikaci s nájemníky a bezpečnost a čistotu veřejného prostoru. Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí odstartovala největší modernizace za poslední roky. Radnice spustila kompletní obnovu zázemí za 21 milionů, na kterou se jí podařilo získat peníze od státu i Zlínského kraje. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
5: Projekt počítá s kompletní vnitřní rekonstrukcí objektů fotbalových šatén a doplnění hlavního hřiště s atletickým oválem o moderní LED osvětlení. Díky tomu zde bude možné zejména na podzim a na jaře sportovat i po setmění. Samotné stavební práce v objektu šatén začnou koncem září s tím, že nebudou mít zásadní vliv na podzimní část fotbalových soutěží. Fotbalisté totiž využijí šatny v budově penzionu Valmez vedle hřiště s umělou trávou.
1: Hokejisty Frýdku Místku čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají hosty z Pardubic. V sobotní utkání se hraje od 17 hodin v hale Polárka ve Frýdku Místku. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční, teď už dopoledne, s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
6: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: kapela Goo Goo Dolls, ve které se o basovou linku a taky někde o zpěv stará Robby Takacz. Chlapík, který už příští týden v úterý oslaví 62 let. No ale my tady máme v tuto chvíli jiná jména několika osobností, které slaví narozeniny právě dnes.
1: Tak pojďme na to. Už 61 bodů má na svém kontě hvězdný americký basketbalista Scottie Pippen. Fanouškům slavné to éry týmu Chicago Bulls z 90. let asi velmi známá osoba, která nicméně celou kariéru ke vší nebo vlastní smůle prožila ve stínu slavnějšího Michaela Jordana. Scottie coming hard on the drive. Takes it all the way to the rack.
0: Pojďme do Hollywoodu. 58 dneska totiž slaví americký herec, a taky dříve rapper Will Smith, několikanásobný držitel Grammy a v současnosti stále jeden z nejvýdělečnějších hollywoodských herců, i když ta jeho kariéra pořád trošku zabržděna po té legendární facce na Oscarech.
1: Aha, veřejný proto nehraje.
0: Veřejný nepřítel číslo jedna.
1: Okay.
0: Ale mě by stejně zajímalo, jestli si ho někdo z posluchačů pamatuje z jeho počátků v seriálu Fresh Prince.
1: No je,
0: on se totiž vysílali i u nás tenkrát, na, dneska už neexistují televizi.
1: Ano.
0: Já jsem tam byl hodně rád a já jsem ho znal právě předtím, než vůbec vstoupil do Hollywoodu. Tohle byl totiž jeho odrazový můstek a doporučuji.
2: Dobře, víš co? Tvoje máma je tak chytrá, že když šla na film od 17 přístupný, vrátila se a přivedla 16 známých.
1: Makra nevýhoda u dabingu. No se těžko překládá právě taková ta svižná ke všemu černošská
0: právě
1: angličkina.
0: Od jak živa docela kadence těch jeho vtipů za vteřinu jako po balu, tak právě. Ta byla ústyhodná. No jdeme dál.
1: Jo, když už jsme v tom filmovém odvětví, tak party si může uspořádat třeba i herečka Catherine Zeta-Jones. U nich doma bude dneska dvakrát veselo, protože její manželem je americký herec a producent Michael Douglas, s nímž slaví shodou okolností narozeniny ve stejný den.
3: Promiňte, no tak promiňte, nevím, jestli jste si toho všimnul, ale tady fůra lidí čekají na telefon.
4: Vážně?
3: Jo.
4: Fůra lidí čeká na telefon?
3: Jo, ty blbečku sobeckej.
4: Ježiši, to je příšerný, protože víš co? Protože to je rozbitý.
1: Je to rozbitý.
0: To byla ukázka z legendárního filmu Volný pád. Já musím říct, že člověk čím dál tím více tomu filmu vlastně nějak rozumí. A statočňuje se.
1: Souhlasím s tebou.
0: Ještě tady ale máme dva hudebníky, kteří se narodili 25. září, ale ty si necháme za chviličku. Teď si dáme nějakou muziku, takže tady je kapela Kiss.

0: Potřeboval jste 3 revoluce a 5 republik, abyste dospěl ke karikatuře demokracie. A po mně žádáte, abych to svedl na poprvé.
1: Jsem si říkal, jestli jsou to ty závěrečné fanfáry k našemu odchodu. A on to bude ještě dovětek téhleté písničky Pomeranč od Tří sester.
2: Ještě nejdem, ještě tady máme práci.
1: Ještě ne. My jsme se před chvíličkou bavili o tom, kdo pak dneska slaví narozeniny. My jsme zmiňovali sportovce a herce, ale v tuto chvíli můžeme přihodit alespoň ještě 2 jména z hudební branže.
2: Ano. Už 80 má totiž Jerry Penrod.

0: Velmi zajímavý chlapík.
1: No, tenhle chlapík byl hlavně znám pod přezdívkou The Bear, ten je medvěd, a to kvůli dlouhým vlasům a vousům. Jeho basu, ale také zpěv můžeme slyšet na debutovém albu kapely Iron Butterfly. Toho potkal zajímavý osud. Po boji s drogovou závislostí skončil s hudbou a pracoval taky jako řidič autobusu v San Diego. A mu to vylepšilo smysly, nevím.
0: Seber toho zákazníka nebo cestovatele, který nastoupí a tam prostě za volantem, Jerry, jako by se nechumelilo, vystřízlivěný.
1: Nejste náhodou? Ne.
0: Nechte to být. Pojďme na další jméno. V roce 1974 se na světě vylíhl Richie Edwards. Jedná se o bývalého baskytaristu britské skupiny The Darkness, pro kterou dříve předtím téměř 2 roky pracoval jako kytarový technik. A v současnosti je naopak zaměstnán jakožto kytarista a zpěvák jejich nástupnické kapely Stone Guts.
1: Takže UPU a všecko nej, přejeme těmto dvou oslavencům, ale nejenom jim.
0: No.
1: Samozřejmě, pokud někdo na vaší straně se nachází také, kdo by se narodil 25. září, tak si to určitě oslavte. My vám k tomu pošleme veselé muziku, podání. Dobře, teď mi to došlo.
0: No,
1: ale blíží se konec, jako jo, já už taky dojíždím.
0: Nedopověděl si větu.
1: Už se ji nechci dopovědět moc.
0: Aha, takže budou Monster Magnet a Dirty Honey.
1: Jo.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
9: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.
10: Tradiční ocelářské derby je tady. Už tento pátek bude pod Javorovým pekelně horko, a to od 17 hodin. HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Ridera. Oceláři
11: Třinec. Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
12: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: tuhle parádní věc mají na svědomí pánové z kapely Dirty Honey. No a možná by si někdo z vás chtěl vyzkoušet tu a tam práci hudebního dramaturga v rockovém rádiu. No a alespoň částečně můžete ukojit vaše skryté touhy tak, že se zapojíte do ankety, která nám následně může pomoci vyladit playlist právě podle vašeho vkusu.
1: Pomozte nám vybrat nové songy, naopak nám pomozte vyřadit ty staré songy a to všechno můžete stihnout do konce září, což je, jestli se nemýlím, příští středa. Stačí mrknout na Facebook Rádia Čas Rock, kde najdete odkaz na takovou hlasovačku a my si vlastně můžeme dát taky ochutnávku, když už jsme u toho a něčeho třeba nového. Co?
0: Můžeme. Něco, co ještě moc často ke slyšení nebylo. I když teď, už vlastně skoro celý týden to probíhá na frekvencích Rádia Čas Rocku, máme tady čerstvý kousek, ke kterému vám už více poví Hanka Utratová.
2: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
3: Dlouho očekávaná soulovka New Day Johna Corabiho s originálním materiálem je venku. Nahrávalo se v legendárním Nashvilleu a je to znát, tedy hlavně slyšet. Single 1969 je inspirován syrovostí přelomu 60. a 70. let. No a drobná paralela s dnešním světem by tu rozhodně byla, a ne jedna. Tak co vy na to? Za nás dělo. John Corabi, 1969.
2: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Postupnými kroky i skoky jsme se dostali na samotný závěr Ostrého budíčku na rádiu Čas Rock. Nevím, zda si to, Tome, uvědomuješ, ale příští týden, představ si, oslavíme 2 roky od chvíle, kdy jsme spolu my dva začali vysílat.
1: No, myslím na to dnem i nocí. Si myslíš, no. Samozřejmě, příští týden, myslím, že přímo ve středu v polovině týdne nás to tady čeká taková mini oslavička, ale jako nic velkého to nebude. Ve 2 letech ještě stejně chlastat nemůžeš. No, uvidíme. Ale jak to oslavíme?
0: My každopádně příští týden zavzpomínáme na začátky, na to, co se nám někdy povedlo spackat. Někdy se nám to povedlo spackat méně.
1: Někdy o mnohem více.
0: Ano. Pro tento týden je to od nás ale všechno, vážení. My vám přejeme pohodový, ke všemu prodloužený víkend a budeme se těšit na slyšenou zase v úterý. Je
1: určitě.
0: To tak?
1: Mějte se a čau.

0: Hackeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi.
1: Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
2: Radio Čas Rock.
3: Pravé rockové rádio.

Spolek Rokeři Pátek je v plném proudu, prodloužený víkend před námi, no co víc si můžeme přát. Snad jen to pokračovat ve skvělé muzice, kterou vám v těch následujících 5 hodinách bude servírovat nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Tak se do ní dáme.

0: alebo Kennel Jim. Tak si na Rádiu Čas Rok budeme hrát, k tomu Milan Gelnár z horoskopy, zlatá věta, pozvánky, no je toho prostě hodně. Ale ze všeho nejdříve Honza Kavelčík se zprávami a já vám přeju dobré dopoledne.
1: Rádio Čas Rok. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rokového studia Přemysl Slíva, majitel firmy Kontejnery Ostrava s 20letou tradicí. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rok.
1: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rok.
3: Partnerem pořadu je firma Kontejnery Ostrava s 20letou tradicí. Prodej lodních kontejnerů všech velikostí. kontejnery@ostrava.cz.
1: Čas Rok. Čas Rok.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Je! Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
9: Jasně, a já budu britská královna.
8: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
9: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
9: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
8: No počkej,
10: více o nabídce na byd.com.
11: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
12: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
13: S komplikacemi stále musíme počítat v Ostravě na ulici 28. října. Ve směru do centra města před Mariánským náměstím policisté vyšetřují vážnou dopravní nehodu. Bouračka se řeší taky v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku, na hlavním průtahu obcí. Tady bouralo osobní auto. Dvě auta se srazila v úseku Jeseník-Lipova Lázně. A problémy jsou stále taky v Olomouci v ulici Lipenské. Tady se srazila dodávka s osobním autem.
14: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
13: Dobré páteční dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Prodloužený víkend se vydaří. Bude se postupně oteplovat a těšit se můžeme na slunečnou oblohu. Zítra ráno nás ale ještě podle televize LTV Plus můžou potrápit přízemní mrazíky. V pondělí mají teploty vystoupat až na 25 stupňů.
1: Morava aktuálně.
13: Na Čeladné se v neděli uskuteční už 14. ročník českého běhu žen. Na start se chystá až 350 žen a dívek a dorazí taky česká oštěpařka Nicole Ogrodníková. Závod nabídne tratě na 2,5 a 5 kilometrů přímo v prostředí golfového rezortu. Více podrobností dodává výkonná ředitelka závodu Šárka Mokrá.
15: Účastnice i jejich doprovod čeká celodenní program přímo v areálu golfového rezortu. K dispozici bude třeba bezplatné hlídání dětí do 3 let, podobu závodu a rodinný běh, ukázky golfu, atletiky, skákací hrad i občerstvení, včetně opékání špekáčků. Nejlepší běžkyně se mohou těšit na atraktivní ceny, mezi nimiž nechybí například automobil na víkend, hodnotné kurzy líčení nebo značková běžecká obuv.
13: Taky ve Zlínském kraji začala fungovat záchranka. Obyvatelé díky ní můžou používat tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Východní Morava se tak stala 11. partnerským krajem aplikace. Hokejisty Vítkovice čeká další domácí utkání. V rámci Tip Sport Extraligy už tuto neděli přivítají hosty z Mladé Boleslavy. Nedělní zápas začne už o 16:30 odpoledne v ostravské Mustang aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční dopoledne, teď už s

0: Rádiu Čas Rok nám dozněla formace Muse, před námi jsou Škurpíci a mnoho dalších, ale ještě předtím Milan Gelnár se svými horoskopy.
1: Také pátek bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi opačnými. Dá se tedy říci, že by se ve všem, co se bude dělat i plánovat, mělo dařit. Nicméně vztahy i nadále budou komplikovanější. Zde se vyplatí být ve střehu a vstřícní. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozy budou poněkud zpomalenější. Býci se mohou chovat necitlivě a panence bude držet štěstí. Báhy se mohou častěji setkávat s podrazy a podvody. Modnářům se bude dařit v oblasti vzdělávání a poznání a kolem blíženců může kroužit nová láska. Hradci se budou věnovat především dětem a domovu. Štíři budou mít schopnost manipulovat s ostatními a rybám se bude dařit v profesních aktivitách. Střelci mohou v rámci své kariéry potkat někoho hodně zajímavého. Berani mají dobré vyhlídky na milostná dobrodružství a lvy se budou vyznačovat jistou úporností. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, do kterého dneska dorazí pan Přemysl. Pan Přemysl Slíva, který je majitelem a jednatelem firmy Kontejnery Ostrava. Ten zasedne do našeho rokového křesla, ze kterého bude odpovídat na naše otázky týkající se čeho jiného než těchto železných krabic. Jestli na něho máte nějaký dotaz, tak ho můžete klidně už teď přihodit na náš Facebook pod příspěvek a já jen doplním, že začátek našeho společného rozhovoru, tak ten vypukne po 11. hodině. No, tak ale než se tak stane, tak nás čeká řada skvělé muziky, ze které do těch následujících minut vybírám Adrenalin Mob s Blue Effectem. Za chvíli jsou tady, pěkné dopoledne.
1: Radio Čas Rock. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na Radio Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na Radio Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
1: Časrok.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.

Čau, rokeři, další díl pořadu Víkend je nachystaný a nás v něm čeká jedna ikona vedle druhé. Jestli vás zajímá, o koho půjde, tak si nás na rádiu Čas Rok puste v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Na Rádiu Čas Rok nám doznívá Limp Bizkit, no a je to zase tady.
1: Zlatá věta Rádia Čas Rok.
0: Ano, přesně tak, jak sami slyšíte, Zlatá věta Rádia Čas Rok a já mám na drátě paní Zdenku. Zdravím vás, pěkné dopoledne.
2: Taky vás zdravím.
0: Pěkné dopoledne přejeme kam, jestli se můžu zeptat, kam volám?
2: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, jak se tam máte?
2: Výborně.
0: Sluníčko svítí?
2: Začalo.
0: Tak to je nádhera. No ale já vám volám ohledně naší zlaté věty. Známe ji nebo neznáme?
2: Bohužel ne.
0: Ani slovíčko?
2: Ani slovíčko.
0: Jej, to mě mrzí, No tak co se dá dělat? Ale registrovala jste se na našem webu časrok.cz a kdo ví, možná, že se vám zase jednou ozveme. Tak vám budeme držet palce, popřejeme krásný prodloužený víkend a máme tady ještě pražský výběr, můžete je někomu poslat.
2: Tak zrovna teď nevím. Tak pro moje vnoučata zahrajte.
0: Vy to je nádhera. Tak fajn, velké díky, mějte se tam krásně a zase někdy naschle. No tak jak to slyšíte, přátelé, i takové věci se někdy stávají. Ale nehažte flintu do žita, stačí naťukat www.časrok.cz, zaregistrovat se do Zlaté věty, pak ji samozřejmě znát a vyhrát 1000 kaček. Není to jednoduché?
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas Rok. Čas Rok. Čas Rok. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje. Čas Rok. Čas Rok.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
1: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rok. Rádio Čas Rok. Rádio Čas Rok.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: to byli POD, kteří nám na Rádiu Čas Rok ukončili tu naší dnešní první společnou hodinu. Je páteček, no a my pojedeme pěkně dál. Audioslave, nebude chybět Majestic. Tak jako Judas Priest. Tak to na Rádiu Čas Rok bude s muzikou před tím dnešním obědem vypadat. Pokračujeme ve naší zlaté větě. No je toho prostě hodně. Tak pěkné dopoledne vám přeji.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mojepneu.cz a jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
6: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
7: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
6: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
7: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
8: Vážná nehoda nás teď potrápí v Orlové. V ulici Těšínské se srazila hned 3 osobní auta. Bouračka nás stále zdrží na hlavním průtahu obcí Dobrá na Frýdecko-Místecku. Bouralo tady osobní auto. 2 auta se srazila v obci Bohuslavice u Zlína na hlavním tahu. Problémy jsou stále v úseku Jeseník-Lipova Lázně, kde bourala 2 osobní auta. A s komplikacemi musíme počítat taky v obci Napajedla na Masarykově náměstí. I tady je dopravní problém.
9: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré páteční dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku se dneska koná Noc vědy. Hlavním tématem letošního ročníku je komunikace ve všech jejich podobách. Do akce se zapojí přes 140 institucí po celé republice a českou vědu letos přiblíží i některá česká centra v zahraničí.
11: Morava aktuál.
8: Moravskoslezský kraj podpoří folklor. Na pomoc tradiční lidové kultuře letos rozdělí 2 miliony korun. Peníze půjdou na projekty, které nejlépe uchovávají, rozvíjejí a zároveň moderně představují kulturní dědictví regionu. V Olomouckém kraji vrcholí velká výměna starých kotlů za ekologické vytápění. 10letý úspěšný projekt, který výrazně pomáhá čistit ovzduší v celém regionu, se už pomalu chýlí ke konci. Peníze v posledních letech pomohly hlavně chudším rodinám, kterým úřady proplatily většinu nákladů. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Krajblová.
12: Téměř 8 000 žadatelů o kotlíkové dotace podpořil od roku 2016 Olomoucký kraj, a to prostřednictvím peněz z evropských fondů. Lidé na výměnu starých kotlů za moderní systémy vytápění dosud vyčerpali podporu ve výši 938 milionů korun. Teď se 10letý program blíží ke konci. Do konce letošního roku předpokládáme podpořit dalších 255 žádostí.
8: Hokejisty v Vsetíně čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají hosty ze Sokolova. Zítřejší utkání se hraje od 17 hodin na vsetínském stadionu na Lapači. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok. Pokračuje páteční dopoledne s Hanzem Prokešem.

5. listopadu Tomáš Žestyka zaparkuje v Martinovské garáži, kde bude dělat společnost dalším dvou kapelám, a to Erion a Glory Hammer. V předprodeji stojí jedna vstupenka na tento skvělý koncert 999 korun českých a kdo ví, možná, že vás tam v rámci tajného úterý dostaneme úplně zadarmo. Stačí jenom pozorně poslouchat rádio Čas Rock, ze kterého se to s dostatečným předstihem dozvíte. No, co vám můžu na 100% vyslepičit já, je to, že nás čekají Kurtizány z 25. Avenue a taky Inexis, kteří přicházejí na řadu jako první v pořadí.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Den D je tady, myslím tím dlouho očekávané derby Třince s Vítkovicemi, které ve Verk aréně odstartuje v 17 hodin. Všechno to, co se bude na ledové ploše dít, můžeme sledovat taky na One Plate Sport 2. A jestli byste, přátelé, chtěli na vlastní kůži zažít něco opravdu výjimečného, tak máte možnost, protože nový partner hokejové extraligy, společnost Red Bull, tam přiveze skutečný monopost Formule 1. Ten bude v hale vystavený od zhruba 3 odpoledne a když už jsme u těch rychlých strojů, tak během každé pauzy mezi třetinami si to můžete vyzkoušet, jaké to je řídit motokáru přímo na ledové ploše. Ve hře bude spousta úžasných cen, takže nezapomeňte, v 5 to všechno začne a Rádio Čas Rock u toho samozřejmě nebude chybět. Do té doby ale další muzika, se kterou mám nachystané Winter Temptation anebo taky Pink Rain 69. Tak pěkné dopoledne.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
7: Tak děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak se naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
8: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metaliky.
7: Cože? Hele mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
9: Ale v klidu, pane učiteli. Na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek. A během následujícího víkendu se o tom přesvědčíte. Protože nás čekají mistři oboru, partička z Finska jménem Apokalyptika. Dáme si jejich covery, kterými se proslavili. Spolupráce se slavnými zpěváky, ale i autorské instrumentální pecky. Víkend s Apokalyptikou. Nejsme jen rádio.

Dopolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu. Pokud máte chuť do něho taky zasáhnout, máte teď možnost 725 33 11 55. Čas Rock.

Na rádiu Čas Rok nám doznívají Judas Priest, no a ta další písnička, ta půjde rovnou k narozeninám. Ahoj Honzo, prosím tě, zahraj pro našeho kamaráda a rockového fotografa Aleše Johnnyho Štefka k jeho dnešním narozeninám něco od Iron Maiden. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. Narozeniny dnes mimo jiné taky slaví další náš kámoš Marek Konis Bolatic. Tak Maro, taky všechno nej a dobře to oslav. A všem do rády a všem posluchačům přejeme pohodový víkend. Díky, Drahoš a taky Jana. Tak všem těm oslavencům, které jsem teď jmenoval, ale i vám ostatním. Všechno nej.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Čas rok.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Čas rok.

Tak jsme to na Rádiu Čas Rok dotáhli až k pravému poledni a můžeme se v klidu pustit do dalších 60 minut, ve kterých bychom si mohli dát Red Hot Chili Peppers.

0: Si na rádiu Čas Rok budeme určitě hrát k tomu pátečnímu obědu. Taky mám pro vás jednu pozvánku a mrkneme do kalendáře. To po zprávách s Marcelkou a já vám přeju dobrou chuť a taky pěkné odpoledne.
1: Výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme.

0: na hlavním tahu ze Strážnice na Veselí nad Moravou zasahují u srážky 3 osobních aut záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. V Česku se mění trh práce. I když firmám chybí zaměstnanci, šéfové podniků raději nechají místo neobsazené, než aby zaměstnali starší lidi, ženy v produktivním věku anebo s dětmi. Zaměstnavatelé mají podle personalistů u žen často strach z ošetřování dětí, anebo se bojí, že starší generace už hůře zvládá moderní technologie. Podle průzkumu ombudsmanky a brněnské Masarykovy univerzity některým firmám dokonce vadí už i lidé po 40.
1: Morava aktuálně.
0: Nový program na příchod špičkových vědců do Moravskoslezského kraje má obrovský úspěch. Vysoké školy si bleskově rozebrali nabízené dotace a do regionu díky tomu přichází 23 uznávaných odborníků z ciziny. Více podrobností dodává hejtman Josef Bělica.
2: Celkově bylo na tomto projektu alokováno přes 93 milionů. V tomto okamžiku je již 91 milionů vyčerpáno, takže ten projekt se daří realizovat velmi dobře. To je velmi důležitý, protože se díky němu daří do Moravskoslezského kraje na univerzity dostat kvalitní vědecké týmy, které dělají velmi sofistikovaný výzkum a vývoj, což jsou obory s vysokou přidanou hodnotou a pro celý Moravskoslezský kraj je to dobře.
0: Olomouc bojuje s přemnoženými nutriemi. Myslivci v centru města chytají tyto agresivní hlodavce do speciálních pastí, protože svými hlubokými norami vážně poškozují protipovodňové hráze. Radnice na jejich odchyt vyčlenila 100 000 korun a důrazně varuje lidi před jejich krmením. Zvířata se kvůli tomu rychle množí a navíc přenášejí nebezpečné nemoci. A Karolína Muchová rozehraje dnešní semifinále tenisového poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku. Světová osmička se utká s Jessicou Buzasovou. Po ní pak nastoupí letošní wimbledonská šampionka Linda Nosková proti Kristýně Buskalové. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpovědi.

0: No máme páteček, je před námi víkend a ten bude na rádiu Čas Rock patřit kapele, která se ve Finsku dala dohromady v roce 1993. V jejich sestavě jsou čtyři borci, kteří, jak se patří, ovládají jak struné, tak smyčcové nástroje. Ten repertoár, tak ten je složený ze skladeb velice slavných formací jako Metallica, Sepultura a další, no a já si osobně myslím, že už asi tušíte, o koho půjde. A není to jenom o těch nástrojích, protože si k sobě přizvívají vždycky spoustu nějakých skvělých vokálních hlasů. No tak tady je malá lákačka, těšíme se na ten víkend.
1: Víkend s apokalyptikou na rádiu Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.

0: Je 25. září, to znamená, že za 3 měsíce budeme dojídat bramborový salát s odvlhlýma řízkama, ale k tomu přijde, že jo? Pojďme se teď raději podívat, co je s tím dnešním dnem spojeno třeba v té rokové historii. Rok 1980 ve věku 32 let zemřel následkem vdechnutí vlastních zrádců bubeník Led Zeppelin John Bonham. Našli ho udušeného na party u kytaristy Jimmyho Page. Svědci se shodli, že tehdy ho viděli vypít během 4 hodin minimálně 40 velkých panáků vodky. Když jsme u toho chlastu, tak pro změnu v roce 92 vypukly potíže během koncertu Ozzyho v Oklahoma City. Díky nadměrné konzumaci alkoholu tam byli 2 fanoušci pobodání a 20 zatčeno kvůli výtržnostem. No a ještě jednou Ozzy, který v roce 2000 formálně požádal, aby byli Black Sabbath výjimutí ze seznamu nominovaných osobností do rock'n'rollové síně slávy. Podle něho je tato podsta bezvýznamná, protože Black Sabbath nikdy nebyli milováni médií a daleko víc jim vyhovuje být normálními lidmi. Tak, svátek slaví Zlaty, kterým bych chtěl za celé rádio Čas rok popřát všechno nejlepší a snad vám Richie Edwards udělá radost. Ten má totiž taky dneska narozeniny. Tak všechno nej.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Roková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Naťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
12: Tradiční ocelářské derby je tady. Už tento pátek bude pod Javorovým pekelně horko, a to od 17 hodin. HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Ridera. Oceláři Třinec!
13: Už dál nemusíš hledat.
14: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
13: Žádné kompromisy, žádné hranice.
14: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
15: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

A jeden pohodový kousek s ním na rádiu Čas Rock Robert Plant. Před námi jsou Harley, ale taky vaše hudební přání. Tak 725 33 1155.

0: Harley s písničkou Bali a já mám na drátě Maxe. Čau.
1: Zdravím.
0: My jdeme taky, kamaráde, víkend, prodloužený víkend je před námi a ty si říkal, že nebudeš jen tak probu zdarma sedět doma, co? Tak povídej.
1: Nebudu. Zítra se chceme podívat na Požahu do mini pivovaru Sezam, bude tam mít Svatovaclavskou 19.
0: Kolik?
1: 19. Svatovaclavskou.
0: To je slušné číslo, no.
1: No, a potom z 19. tak jsou u nás gulášky. Půjdeme na Boží guláše. No a dneska přijede kolega, tak si sedneme večera, něco ochutnáme, nějakou 15 ze sklepa, zapijeme to líkerem. Tady bude to takový víkend trochu náročnější.
0: Vy víte, že žijete a to je dobře, kamaráde. Tak a teď Freedom Call komu?
1: Tak pozdravíme Renču a Peťu, pozdravíme našu Elitu Cipu, no a samozřejmě Motákovskou rodinu celu, Krála Balíkářu Romana Hrdela, Dynana Hajdučaka, no a všechny moje kamarády, kamarádky a všechny, kterým nevadí, že tady Cip se to někde odve.
0: Dobře, velké díky za zavolání, užij si ten nádherný víkend a když tak potom dej v úterý vědět, jak to všechno dopadlo, jestli jsi to přežil.
1: Jasné, čus.
0: Čau.
2: Radio Čas Rok.

0: kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: No a máme tady závěr hodiny, přesně 13.00. A samozřejmě pokračujeme v našem společném rokování, ve kterém zazní Gutsmack tak jako Aerosmith. Ramorphis. A nebo Bon Jovi. K tomu jedna skvělá nabídka, jak si můžete přijít něčemu slušnému na sebe, a to úplně zadarmo. Taky mám něco pro milovníky jak sportu, tak rychlých kol, no bude toho opravdu hodně. No a pořád ještě pokračujeme v naší zlaté větě. Tak hodně štěstí a pěkné odpoledne, přátelé.
1: Rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
3: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
4: Čas rok.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Moje pneu.cz. A jedeš dál.

0: rovnou s osobním autem. V Přerově na výjezdu z města na Lipník nad Bečvou pak havárie osobního vozidla s dodávkou uzavřela jeden jízdní pruh. Problémy hlásí také jižní Morava, kde u Vnorov na hlavním tahu ze Strážnice na Veselí nad Moravou po srážce 3 aut zasahují záchranáři. A přímo v Brně v ulici Koliště nedaleko Janáčkova divadla pak provoz částečně omezuje nehoda 2 vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Pohodové odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Za balíčky z e-shopu mimo Evropskou unii si od listopadu opět připlatíme. K dosavadnímu clu ve výši 3 eur nově přibude i 2-eurový manipulační poplatek. U levnějších nákupů se obě unijní platby sečtou, takže lidé připlatí celkem 5 eur za každou položku v zásilce. Evropská unie chce tímto novým opatřením pokrýt rostoucí náklady na kontroly na hranicích a lépe chránit evropské obchodníky.
1: Morava aktuálně.
0: Jihomoravský kraj poprvé spustil vlastní náborovou kampaň. Chce tak aktivněji oslovovat uchazeče o práci. Podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Kampaň s názvem Pracuj tam, kde změníš kraj, staví na zkušenostech skutečných zaměstnanců krajského úřadu a představuje jejich profese, konkrétní práci i pracovní podmínky. Krajský úřad nabízí pracovní uplatnění v širokém spektru oborů a kampaň má oslovit uchazeče v různých fázích profesní dráhy. Vedle zkušených odborníků se zaměří také na absolventy vysokých škol nebo lidi, kteří se po rodičovské dovolené vracejí na pracovní trh.
0: V Ostravě Nové Vsi vznikne velké tréninkové fotbalové centrum. V areálu vyroste několik hracích ploch s umělým i přírodním trávníkem, tribuny, workoutová zázemí a běžecká trať. Nové sportoviště poslouží i jako náhradní tréninkový prostor během plánované výstavby stadionu Nové Bazaly. Hotovo má být v dubnu roku 2029. A hokejový víkend je tady. V sobotu se v Maxalize představí Frýdek Místek doma s rezervou Pardubic. Přerov přivítá Litoměřice, na Vsetínském Lapači budou hostit Sokolov a Jihlava vyzve Zlín. Nedělní hokejová extraliga pak nabídne domácí duely Vítkovice s Mladou Boleslaví a Brna s Pardubicemi. V pondělí pak program Maxaligy uzavře utkání v Havířově s Jihlavou a další domácí zápas Vsetína s Táborem. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu.

Posloucháte Rádio Čas Rock, které spustilo test svého playlistu. Ten je k mání na našem facebookovém profilu, a to až do příští středy, kdy si tam máte možnost poslechnout a hlavně ohodnotit 60 krátkých hudebních ukázek. Podle toho, jak se k ním vyjádříte, tak my sestavíme program na následující dny a taky samozřejmě měsíce. A aby jsme vám za to, jak se patří, se odměnili, tak na vás čekají poukázky do Metal Shopu, kde se můžete oháknout od hlavy až k patě. Tak se do toho můžete pustit a já vám k tomu nabídnu Gutsmack a taky kapelu Toto.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: A je to konečně tady, myslím tím derby mezi Třincem a Vítkovicemi, které má úvodní buly naplánované na 17. hodinu. Ale doporučil bych se vám tam vydat určitě dříve, protože od 3 hodin bude v hale vystavená skutečná Formule 1, kterou tam doveze z Brusu nový partner hokejové extraligy, a to společnost Red Bull. Ale to není všechno, protože během každé přestávky mezi třetinami se tam dneska můžete přímo na ledové ploše vyřádit a zajezdit na motokárách. Tak to bude určitě zajímavé. No prostě to bude mač se vším všudy, který budeme na rádiu Čas Rok bedlivě sledovat. Ale teď máme za 8 minutek 2:30 a my budeme pokračovat s Amorphis a také Lucí, do kterých se dáme za malou chvíli. Tak se dobře bavte.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je rádio Čas Rok. Rok má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
0: Čas rok. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.

Čau rokeři, další díl pořadu Víkend je nachystaný a nás v něm čeká jedna ikona vedle druhé. Jestli vás zajímá, o koho půjde, tak si nás na rádiu Čas Rok puste v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Zlatá věta Rádia Čas Rock.
1: No a my pokračujeme na Rádiu Čas Rock v naší zlaté větě a já mám na drátě Romana. Jsem tady, jsem, čau, ahoj. Nazdar, nazdar. Romane, jak se máme?
2: Tak já v pohodě jsem.
1: Ty se máš v klidu. Tak, Romčo, ty jsi říkal, že já jsem se tě ptal, co děláš, ty jsi říkal, že nic, že to máš jakoby na párku, ale k tomu se dostaneme a že se živil skoro půl života opravou tanku.
2: Slyšel jsem... My tady máme vojenskou fabriku, tak jsem tam od vyučení vlastně prakticky 14 roku jsem tam budoval tanky.
1: Oprava tanku. Co bývá taká nejčastější závada tanku? Píchnutí kola asi ne?
2: Ne, my jsme tam dělali generáky a všechno, takže to se rozbíralo z preventivních důvodů na Tomanku.
1: Je to to možné? A umíš teda řídit tank?
2: Ještě.
1: Jak to je pro nás, co to jsme úplně lajci v tom? Jak to tam je? Plyn, spojka, nebo co? Jak to tam funguje?
2: Tam jsou dva pedály a rekáky místo volantu a když přitáhneš, jedeš, ty povolíš. Tak to je takové, je to kolos, no ale nějak dá se to, to se dá naučit, tak na vojně to bylo to samé. Tak.
1: Dá se to, jo. Řekni mi, jaké to má baterky, jak se to startuje?
2: Tak vzduchem.
1: Vzduchem?
2: Tam jsou vzduchové bomby a na baterie.
1: No podívejme se, hele, to bychom se mohli povídat až do večera, ale my jsme tady od něčeho jiného, my jsme tady od Zlaté věty Rádia Čas Rock. Zeptám se přímo, znáš jí?
2: Ještě.
1: No tak pojď.
2: Tak dneska hrajeme tvrdě, zítra taky.
1: Myslíš, že to je opravdu tak?
2: Tak ráno to říkali, tak jo, já už kvůli tomu odpůl 8 nevím.
1: Dobře, je to tak, kamaráde, a 1000 korun je tvých, co ty na to?
2: Jo, v pohodě.
1: Co s nima?
2: A to něco, no. Vylepšení k tomu bezpracnému životu.
1: No, výborně. Takhle počkej, ten nebude do nekonečna, ne? Ty si říkáš, že tě čeká samozřejmě renta?
2: Tak jasně, no tak dala si rok, tak.
1: Jo, není kam spěchat. Výborně.
2: Tak. Mě to v těch rokách vyhodili, tak.
1: Jo, tak moc gratulujeme k této výhře. Z promo oddělení se ti ozvou. Kdy ses registroval, prosím tě, na webu Rádia Čas Rock? Jo? No a ono to vyšlo, vidíš to. A ty
2: no,
1: si vybral.
2: No tak tam na to celý týden.
1: No a dočkal ses. Co budeš dělat do víkendu?
2: Já tak relativně něco na zahradě a pak to uvidí.
1: Pak se uvidí, přesně. A budeš to mít na lehátku jak horký žestliže, že jo, co si
2: jo,
1: vybral.
2: Jo, tak to tam jo.
1: Komu?
2: Tak bývalým zaměstnancům z naší vojenské fabriky a pro Makovca, pro Vilema. Pro všechny, kdo mají rád horký žezvíje.
1: Výborně, muzika je nachystaná tobě, moc gratulujeme, měj se krásně, ahoj.
2: Tak, čau.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz Zlatá věta Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rokové.

0: lezal. Čas rok. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej.
5: Více o nabídce na byd.com.
6: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Sice s odřenýma ušima, ale stihli jsme to. Budou dvě. No a po té 14. hodině na rádiu Čas Rock Running Wild, tak jako Paradise Lost. A nebo Volbeat. No a jestli třeba nemáte žádný plán na dnešní večer, tak bych pro vás měl jeden zajímavý tip. Jaký to bude, tak na to si určitě počkejte. No ale bude to určitě a mnohem víc, tak se dobře bavte a pěkně odpoledne.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
8: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici z Nového Jičína do Frýdku Místku. U Hukvalt komplikuje provoz havárie osobního auta, které narazilo do svodidel. Další problémy v dopravě jsou na hlavním tahu z Uherského Hradiště na Brno, kde u Buchlovic boural osobní vůz. Přímo v Luhačovicích pak v Masarykově ulici průjezd omezuje střed dvou osobních automobilů a opatrnost se určitě vyplatí i na jižní Moravě na výjezdu z Brna ve směru na Pohořelice. Tady doprava komplikuje bouračka dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
10: Radio Čas Rok. Zprávy.
8: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Lesní hospodáři sčítají škody po suchém létě. Nedostatek vody zlikvidoval stovky tisíc sazenic. Jen drobní hospodáři mluví o uschlých stromcích až za miliony korun. Někde proto začínají s novou výsadbou. Podle televize Altava Plus se ale lesníci navíc obávají i kůrovcové kalamity, se kterou bojovali několik let. Odhaduje se, že nejhorší kůrovcová kalamita, která vrcholila před 5 lety, způsobila škody za desítky miliard korun.
10: Morava aktuálně.
8: Ve Frýdku Místku skončila proměna.

vzdělávání. Akce má pomoci hlavně žákům 9. tříd s výběrem střední školy a s orientací na současném trhu práce. Na místě se představí tradiční i nové studijní obory a regionální firmy nabídnou možnosti budoucího uplatnění a exkurzí. A české tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0. První bod získala Karolína Muchová, která porazila Jessiku Buzasovou 2-0 na sety. Vítězství a tím i postup do finále může hned v dalším zápase zajistit Linda Nosková. Česká jednička se utká s domácí Kristýnou Buskaovou. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

a víte, co to, přátelé, znamená. No, že je před námi víkend ještě k tomu prodloužený, tak to na ten všichni velice rychle a dobře čekáme, ale dneska večer nás taky čeká na rádiu Čas Rock premiéra pořadu Víkend. V něm si dáme opravdové hudební legendy, ale taky nás čeká jedna výměna za mikrákem, která si myslím té dotyčné kapele vůbec neublížila. O koho půjde, tak to se dozvíte od 19. a v televizi Rebel, včetně pohyblivých obrázků o hodinu později. Tolik pozvánka na dnešní večer, ale na ten si budeme muset ještě počkat a tak si dál budeme hrát a dáme si třeba 13. století, které je v playlistu nachystané s Elizabeth. Tak fajn poslech. Radio.

0: Toto byla Elizabeth od 13. století, no a před námi je novinka týdne, Rádia Čas Rock. Tu vybírala naše Vrána, no máme pátek, tak máte co dělat.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Dlouho očekávaná soulovka New Day Johna Corabiho s originálním materiálem je venku. Nahrávalo se v legendárním Nashvilleu a je to znát. Tedy hlavně slyšet. Single 1969 je inspirován syrovostí přelomu 60. a 70. let. No a drobná paralela s dnešním světem by tu rozhodně byla, a ne jedna. Tak co vy na to? Za nás dělo. John Corabi, 1969.
1: Radio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: rok. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Tradiční ocelářské derby je tady. Už tento pátek bude pod Javorovým pekelně horko, a to od 17 hodin. HC

14 hodin, 32 minut, na rádiu Čas rok dozněli Running Wild, no a já se budu pomalu, ale jistě loučit. A to jak jinak, než písničko na přání 725 33 1155.

0: Celine Dion, to má pro tuto chvíli na rádiu Čas rok za sebou, no a my se můžeme pustit do písničky na přání. Tataré, čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny veteru.
0: Dneska nějak pozdě, ne?
1: No pozdě, no, tak jako prostě vytáhl jsem si Černého Petra.
0: No, ale...
1: Vytáhl jsem přetahovat kontejnery na vlak.
0: A, vyšlo to. Tak, máme prodloužený víkend, povídej, co s ním?
1: No, co s ním, no, já budu montovat kotel, že jo, v sobotu či v neděli si vyjedu na motorce, zkusím udělat navštěvu do 20 noty, no v pondělí budu vykusávat.
0: Dobře, máš to naplánované a to je důležité. Teď grok, komu?
1: Grok, no to naši rokové partě, ať si užijou víkendu. Samozřejmě já i tam Peťanovi do Jízerek, ať si nás poslouchá, tak ať pozdravím ránu, ať se neotraví zibama. No a samozřejmě Franckovi, Peťovi, Karlovi, no celé to naše motorkařské bandě.
0: Hotovo 20, řekl si úplně všechno, díky moc, šťastnou cestu a pěkný víkend.
1: Čau, čau.
0: Nazdárek, no a já se taky loučím, ale ne na dlouho, přátelé, protože zítra v 9 jsem zase tady. Tak to asi nedospím. Čau.

0: Rokezy vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
0: Čas Rok.
2: Čas Rok.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
8: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
9: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
10: Tak děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak se naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
11: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metaliky.
10: Cože? Hele mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
12: Ale v klidu, pane učiteli. Na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek. A během následujícího víkendu se o tom přesvědčíte. Protože nás čekají mistři oboru, partička z Finska jménem Apokalyptika. Dáme si jejich covery, kterými se proslavili. Spolupráce se slavnými zpěváky, ale i autorské instrumentální pecky. Víkend s Apokalyptikou. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Velké slávy na rádiu Čas Rock. Máme to tady, přátelé, páteček, no a to znamená, že i poslední víkend v září zahájíme společně radost, no snad veliká. Ti, co už máte po práci, udělejte si pěkně atmošku kolem sebe, napečte si na prodloužený víkend, navařte a užívejte. Stejně jako muziky rádia Čas Rock, která bude v nejbližších minutách znít následovně.

Tony v podání Sonáta Arktika. Dorazí taky Krokus. Protože klasika nesmí chybět, že ano? No a rozněžníme to všechno. Dream Theater.

0: Přeju suprový start víkendu, kdo už ho započíná, no a ti, co si musíte ještě chvíli počkat, tak nebojte, v naší společnosti Rádia Čas Rock vám to sletí. Teď už Marcelka Fabiánová, mrkneme na cestě a taky zjistíme, kde se co děje nového. Mějte suprový páteční den.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Řidiči, aktuálně pozor ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Na hlavním tahu z Ostravy na Mošnov se srazila 3 osobní auta. V Bohumíně v ulici Československé armády komplikuje provoz na mostě přes železniční trať bouračka osobního vozu s cyklistou. Další nehoda 2 osobních vozidel se stala v Bruntále v Jesenické ulici na křižovatce s Jiráskovou. Opatrní buďte i ve Vsetíně v Jesenické ulici, kde havarovala 2 osobní auta. Na hlavním tahu z Uherského Hradiště na Brno u Buchlovic pak provoz omezuje havárie osobního vozidla a v Brně se můžete zdržet v ulici Koliště, kde havarovala 2 osobní auta a s dalším omezením počítejte třeba na výjezdu z Brna ve směru na Pohořelice, kde bourali řidiči 2 osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. V Česku se mění trh práce. I když firmám chybí zaměstnanci, šéfové podniků raději nechají místo neobsazené, než aby zaměstnali starší lidi, ženy v produktivním věku anebo s dětmi. Zaměstnavatelé mají podle personalistů u žen často strach z ošetřování dětí, anebo se bojí, že starší generace už hůře zvládá moderní technologie. Podle průzkumu ombudsmanky a brněnské Masarykovy univerzity některým firmám dokonce vadí už i lidé po 40.
13: Morava aktuálně.
11: Nový program na příchod špičkových vědců do Moravskoslezského kraje má obrovský úspěch. Vysoké školy si bleskově rozebrali nabízené dotace a do regionu díky tomu přichází 23 uznávaných odborníků z ciziny. Více podrobností dodává hejtman Josef Bělica.
14: Celkově bylo na tomto projektu alokováno přes 93 milionů. V tomto okamžiku je již 91 milionů vyčerpáno, takže ten projekt se daří realizovat velmi dobře. To je velmi důležitý, protože se díky němu daří do Moravskoslezského kraje na univerzity dostat kvalitní vědecké týmy, které dělají velmi sofistikovaný výzkum a vývoj, což jsou obory s vysokou přidanou hodnotou a pro celý Moravskoslezský kraj je to dobře.
11: Olomouc bojuje s přemnoženými nutriemi. Myslivci v centru města chytají tyto agresivní hlodavce do speciálních pastí, protože svými hlubokými norami vážně poškozují protipovodňové hráze. Radnice na jejich odchyt vyčlenila 100 000 korun a důrazně varuje lidi před jejich krmením. Zvířata se kvůli tomu rychle množí a navíc přenášejí nebezpečné nemoci. A opavský hokej se po více než 3 letech vrací zpátky na svůj domovský zimní stadion. Slavnostní

Taky při pátku jste s rádiem Čas Rok a před náma je prodloužený víkend díky pondělnímu státnímu svátku, který pro tentokrát padl teda tak akorát, ani ne na víkend a ani do prostředka týdne, takže je to špica. No a bude to víkend doslova jako malovaný, protože nám dorazí, přátelé, i babí léto. Takže vy všichni, kteří jste ho už netrpělivě vyčkávali, se konečně dočkáte. Prodloužený víkend bude přát jako různým výletům a taky hřibům. Vzhledem k tomu, že nám v uplynulých dnech pršelo, do toho teď bude svítit slunko, tak podhoubí bude mít ideální podmínky. No, kdo nás posloucháte třeba z Čech, tak a nemáte to daleko do Krkonoš, tak to vás pak nasměřuju jistě do Krkonoš, pokud to tam teda ovšem naše teta Hanka všechno nevybírala. Kdybyste chtěli vidět, jaké úlovky v Krkonoších jsou a jaké tam pořídila úlovky naše vrána, tak prosím vás, mrkněte na náš Facebook Rádia Čas Rok, kde ty naspírané krkonošské poklady uvidíte. My teďka aktuálně v těchto chvílích krátce před 15:45 v rámci celého Česka máme mezi 14 až 17 stupni. No a o víkendu se ty rtuče teploměru mají vyšplhat až k příjemným 22. Takže se zároveň nebudeme pařit a zároveň bude příjemně teploučko. No, tak já myslím, že to bylo z nějakého důležitého hlášení týkající se prodlouženého víkendu všechno. No a teď už pokračujeme v další muzice Rádia Čas Rok. Čeká nás úžasná pecka od White Snake z 89. Tak si ji pořádně užijte. Čas Rok.

0: A teď už nás na rádiu Čas Rok čeká připomínka novinky tohoto týdne, kterou nám tady ještě před odletem do Krkonošova nechala naše Vrána. Tak kdo jste ji během celého týdne neměli šanci si v klidu poslechnout, tak doufám, že už tu příležitost máte teď. Tak tady je.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: Dlouho očekávaná soulovka New Day Johna Corabiho s originálním materiálem je venku. Nahrávalo se v legendárním Nashvilleu a je to znát, tedy hlavně slyšet. Single 1969 je inspirován syrovostí přelomu 60. a 70. let. No a drobná paralela s dnešním světem by tu rozhodně byla, a ne jedna. Tak co vy na to? Za nás dělo. John Corabi, 1969.
1: Radio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Čas rok.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
8: Už dál nemusíš hledat.
9: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
8: Žádné kompromisy, žádné hranice.
0: Rádio Čas rok natvrdo.
9: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
10: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: co se člověku ani po takovém skvostu nechce mluvit. Já myslím, že nejsem jediná, koho Dream Theater na čas roku teď tak jako rozněžnili a vlastně dostali do úplně jiné dimenze. No, děcka, my máme pátek 25. září. Jo, kam ten měsíc utekl, to se mě neptejte, opět absolutně netuším. Nicméně to znamená, že už nám zbývá jenom 5 dnů do konce našeho tradičního testování muziky Rádia Čas Rock. Kdo jste tuhle možnost ještě zatím nevyužili, tak budeme moc rádi, když ji zužitkujete třeba teď o prodlouženém víkendu, kde jako máte posledních pár šancí. Určitě vám doma odpustí, když se na chvilku budete čučet do počítače nebo telefonu. Navíc, když je to pro dobrou věc, že? Aby Čas Rock hrál co nejlépe a taky podle vás. Stačí, už jsem říkala, když si otevřete v telefonu nebo na noťasu naše weby casrock.cz, kde nám zodpovíte několik otázek na songy, které hrajeme nebo bychom hrát mohli. No a to už necháme na vaši chuti, jak se k ním postavíte. Každopádně my děkujeme, že nám pomáháte vylepšovat náš playlist Rádia Čas Rock. A teďka nás čeká něco, za co tuším, byste zvedli ruku úplně všichni. Warrant Sherry Pie, to je prostě klasika, bez které to nejde. Tak si ji pojďme vychutnat.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

A čas rok může způsobit zvýšenou chuť pustit si pořádnou muziku. Vstupujte na vlastní nebezpečí. www.časrok.cz Rádio Čas Rok. Rok bez vedlejších účinků.

0: Máme tu závěr 15. 16. se blíží. No a v další 60 minutovce Megadeth. Jestli si náhodou říkáte, jestli jsem náhodou nezapomněla na zlatou větu, tak nezapomněla. Pověnujeme se jí v příštích minutách. K tomu Abraxas. No a taky si třeba povíme o novinkách z Havířova. To budete čubrnět. Jsme tam světoví. To jenom jako taková menší nápověda. Víc až po 16. No a co se muziky týče, tak například přihodím i Evanescence. Takhle nám to bude na čas roku hrát, pokud s náma zůstanete i nadále. Kiki Střelcová přeje klidné páteční odpoledne. No a za chvilku už se přidá Marcelka. Mrkneme na cesty a taky zjistíme, co se zase kde děje nového. Tak zůstaňte s náma.
1: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Čas rok.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Majerpreu.cz a jedeš dál.
13: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
14: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
15: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
16: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
17: Řidiči, aktuálně pozor ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Na hlavním tahu z Ostravy na Mošnov se srazila 3 osobní auta. V Bohumíně pak v Rychvalské ulici na křižovatce se Sokolskou komplikuje provoz bouračka 2 osobních aut. Na Jižní Moravě buďte velmi opatrní u Modřic na hlavním tahu z Brna na Pohořelice. Tady hromadná havárie 4 osobních aut zablokovala levý jízdní pruh a tvoří se tady dlouhé kolony. A přímo v Brně v ulici Koliště nedaleko Jana Hamáčkova divadla pak srážka dvou automobilů uzavřela levý jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Informace o dopravě a rychlou cestu k novému bydlení vám přináší středisko realitních služeb SBD Havířov. Spolehlivý partner pro prodej i nákup nemovitostí. reality.sbdhavířov.cz.
18: Rádio Čas Rok. Zprávy.
17: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Za balíčky z e-shopu mimo Evropskou unii si od listopadu opět připlatíme. K dosavadnímu clu ve výši 3 eur nově přibude i 2-eurový manipulační poplatek. U levnějších nákupů se obě unijní platby sečtou, takže lidé připlatí celkem 5 eur za každou položku v zásilce. Evropská unie chce tímto novým opatřením pokrýt rostoucí náklady na kontroly na hranicích a lépe chránit evropské obchodníky.
19: Morava aktuálně.
17: Jihomoravský kraj poprvé spustil vlastní náborovou kampaň. Chce tak aktivněji oslovovat uchazeče o práci. Podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
20: Kampaň s názvem Pracuj tam, kde změníš kraj, staví na zkušenostech skutečných zaměstnanců krajského úřadu a představuje jejich profese, konkrétní práci i pracovní podmínky. Krajský úřad nabízí pracovní uplatnění v širokém spektru oborů a kampaň má oslovit uchazeče v různých fázích profesní dráhy. Vedle zkušených odborníků se zaměří také na absolventy vysokých škol nebo lidi, kteří se po rodičovské dovolené vracejí na pracovní trh.
17: V Ostravě Nové Vsi vznikne velké tréninkové fotbalové centrum. V areálu vyroste několik hracích ploch s umělým i přírodním trávníkem, tribuny, workoutová zázemí a běžecká trať. Nové sportoviště poslouží i jako náhradní tréninkový prostor během plánované výstavby stadionu Nové Bazaly. Hotovo má být v dubnu roku 2029. A hokejový víkend je tady. V sobotu se v Maxalize představí Frýdek Místek doma s rezervou Pardubic. Přerov přivítá Litoměřice, na Vsetínském Lapači budou hostit Sokolov a Jihlava vyzve Zlín. Nedělní hokejová extraliga pak nabídne domácí duely Vítkovice s Mladou Boleslaví a Brna s Pardubicemi. V pondělí pak program Maxaligy uzavře utkání v Havířově s Jihlavou a další domácí zápas Vsetína s Táborem. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké

0: Čas rok, my se mýlými krůčky, mýlými, mílovými, mílovými krůčky blížíme k poslednímu zářijovému víkendu. Pokud jste se ovšem k němu už nepřiblížili, v tom případě užívejte splna hrdla. No ale přátelé, já to teďka ten pohodový páteční poslech trošku rozdivočím. A vy možná tušíte čím.
1: Zlatá věta rádia Čas rok.
0: To už tady dlouho nebylo, že ano? No, tak nejvyšší čas udělat, nebo se aspoň pokusit, udělat radost zase jednomu, respektive jedné z vás. Já už tady mám vylosované další číslo, tentokrát to bude posluchačka Blanka. Tak uvidíme, jestli se nám s Blaňou podaří spojit. Aj. Tak zkusíme to ještě jednou. To jako úplně nevypadá nadějně a není to problémem na naší straně. Spíš to vypadá, že Blanka není k zastížení, tak raději ještě jednou. Protože přece jenom těm mobilním operátorům se úplně nedá věřit. Teď se nám to spojuje dlouho, vytáčí. Taky jste na tom tak já, že si vždycky řeknete v takových případech, člověk za to tolik platí, jo? A ještě se kolikrát třeba ani nedovolá, jo? Nebo zpráva přijde až za 24 hodin a podobně. No, tak přátelé, vypadá to bídně, že se nám s Blankou teďka asi nepodaří spojit, což mě mrzí, tím pádem já ji nebudu moci obdarovat, slyšíte to, obdarovat tím krásným tisícovým obnosem. A to mě mrzí, protože přece jenom jako rozdávat prachy, ještě když to není z vašeho, to je nejlepší, že? No, takže pro tentokrát bohužel. Tak já budu doufat, že to vyjde ještě v posledním kole nejen dnešního dne, ale taky tohoto týdne, které nás bude čekat v příští hodince. To vám napovím. A dobře, no, tak vám i tu větu zopakuju. Tak prosím vás, ať víte, dneska hrajeme tvrdě, zítra taky. To není jako nový slogan Kiki Střelcové, ačkoliv by se to jako mohlo používat, a je to svatá pravda, ale je to, přátelé, pro dnešek výherní věta ve zlaté větě.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
8: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamin C různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na moje hruska.cz.
11: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: těsně před půl pátou odpolední. Jsem se zasekla, kolik vlastně je. Jo, přátelé, za pár sekund odbije půl pátá. Doufám, že všichni užíváte pátečního odpoledne naplno. No a my se teďka na chviličku pomyslně teleportujeme z Ostravy, odkud Rádio Čas Rok vysílá, do mého rodného Havířova. To zas budou zprávy, že tady sedí brigádnice, co neumí mluvit. No, nicméně, přátelé, i my v Havířově už jsme světoví, si představte. Mám tady jeden unikát, ze kterého vám spadne brada. I mě spadla, jo? Jde o takovou málo vídanou věc, kterou teď zavedli na jedné havířovské základce. Prozradím vás, že vás zatáhnou do školní jídelny. Tak si na to počkejte za okamžik a teď už Abraxas, fajn poslech.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

rodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozví se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje ráno.

0: Orient na rádiu Čas Rock. Děcka, nikdy bych jako neřekla, že to řeknu, jo? Ale já chci zpátky chodit na obědy na základku. Přátelé, podržte se, kdo by nemiloval švédské stoly. Jo, asi nikdo z nás se tímto způsobem doma nestravuje, ale naopak, každý z nás je jak z řetězu utržený, když spíme na hotelu, kde tuhle tu slast nabízejí. No a teď si představte, že za dob, kdy jsme chodili do školy, bychom měli takovou vymoženost. Zdá se vám to jako sen, co? No, tak sen se, přátelé, stává realitou. Havířovská základní škola Marie Kudeříkové, takzvaná Kudeřička, začala svým žákům dopřávat obědy právě ve zmíněné bufetové formě. Perfektní na tom je, že všichni jsou teď díky tomu nadšení a spokojení, studenti ti si můžou jít přidat kdykoliv chtějí, zároveň škola nevyhazuje zbytky z nedojezených talířů, no a k tomu je v nabídce kromě několik druhů jídel taky spousta druhů pití a děti pak sami dokonce i třídí použité nádoby. Kudeřička se inspirovala zahraničním trendem, kde například ve Finsku je tenhle ten typ jako stravování ve školních jídelnách už úplně běžný a při těchto změnách bylo škole nápomocno město Havířov, se kterým na téhle inovaci pracovali celé 2 roky. No a nyní už si žáci základní školy Marie Kudeříkové můžou pochutnávat na obědech v rámci švédských stolů, řekněme. No, obávám se, že díky tomu se teď do školních lavic bude chtít vrátit více z nás. Ale jenom na ty obědy.
1: Rádio Čas Rock.
2: Načková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
7: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
6: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
7: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviatnově a Friedlandu.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

A na rádiu Čas Rok jedeme z vesela a doufám, že i energicky dále. 17. se blíží, no a v té si opět ještě dáme jedno soutěžní kolo ve Zlaté větě. Doufám, že už tentokrát budeme úspěšnější. No a taky vás nalákám a pozvu na víkend, co se bude dít na vlnách rádia Čas Rok. Co se týče nadcházející muziky, která nás čeká, tak bude Láďa Křížek. Taky Hinder. A nebo moje srdcová John Bon Jovi.

0: taky na zprávy, no a moje maličkost Kiki Střelcová s váma zůstává i nadále. Mějte klidné páteční odpoledne a příjemně vplujte do posledního zářijového víkendu společně s náma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. CZ. Odbornost a zkušenost na jednom místě. Salmastavebniny.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Řidiči, aktuálně pozor v Jablunkově v Nádražní ulici. Na hlavním tahu ve směru na mosty u Jablunkova havarovala 3 osobní auta. V Olomouci v Dalimilově ulici na výjezdu z města ve směru na Šternberg se pak srazilo osobní auto s motorkou a 2 vozidla ještě havarovala i ve Fischerově ulici na Nových Sadech. Komplikace v dopravě jsou také na hlavním tahu z Olomouce na Přerov, kde zasahují policisté u bouračky 2 osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Pohodové odpoledne rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Lesní hospodáři sčítají škody po suchém létě. Nedostatek vody zlikvidoval stovky tisíc sazenic. Jen drobní hospodáři mluví o uschlých stromcích až za miliony korun. Někde proto začínají s novou výsadbou. Podle televize Altava Plus se ale lesníci navíc obávají i kůrovcové kalamity, se kterou bojovali několik let. Odhaduje se, že nejhorší kůrovcová kalamita, která vrcholila před 5 lety, způsobila škody za desítky miliard korun.
11: Morava aktuálně.
10: Ve Frýdku Místku skončila proměna zanedbaného prostoru mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici. Vzniklo zde nové parkoviště i malý park, jak nám prozradila mluvčí města Jana Musálková-Jekelová.
12: Proměněný prostor nenarušuje historický ráz této části města a nabízí kromě míst k zaparkování také možnost k posezení a odpočinku v malém parku. Nezapomněli jsme ani na výsadbu nové zeleně, také jemné osvětlení zídek a historické studny v Dolní ulici, které si mnozí povšimnou až nyní díky úpravě se skleněným víkem.
10: Kroměřížský dům kultury bude příští čtvrtek hostit tradiční veletrh práce a vzdělávání. Akce má pomoci hlavně žákům 9. tříd s výběrem střední školy a s orientací na současném trhu práce. Na místě se představí tradiční i nové studijní obory a regionální firmy nabídnou možnosti budoucího uplatnění a exkurzí. A kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal Jiřího Prskavce, který skončil čtvrtý. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil 8. pozici. Tolik další zprávy, naslyšenou v 18 hodin. Hezké odpoledne.

Jako každý pátek zahajujeme víkend tady na Radio Čas Rock tematickým pořadem Honzy Prokeše, zvaného Jak jinak než víkend. No a jinak tomu nebude ani poslední pátek v měsíci. Tedy úderem 19. hodiny večerní se Hans převezme opět slovo. Než se tak ale stane, tak prosím vás, to slovo budete mít vy, naše velevážené posluchačstvo. Už za hodinu tohle dobou budete sestavovat playlist Rádia Čas Rock podle

svojí chuti a libosti. Večer s názvem Rokeři sobě se blíží a vy budete mít prostor celých 60 minut nechat zahrát sobě, svým blízkým, kámošům, nebo úplně tak jako pro všechny, nějakou pecku vašemu srdéčku blízkou. Nebo nějakou, co jste tady už u nás dlouho neslyšeli. Takže už přemýšlejte, co byste tak rádi. Po 18. to všechno vypukne, mezi tím už si nachystejte telefonní číslo 725331155, na které se můžete dovolat, dopsat, po SMS-kovat, využít i WhatsApp na stejném čísle a kdo jste třeba radši na mailu, tak můžete napsat i tam. Adresa mailu zní studio@casrock.cz. Tohle všechno po 18. podvečerní. Do té doby ještě další muzika, kterou jsem s dovolením vybrala sama. Teďka už Bruce Springsteen a já vám přeju pohodový poslech.

0: Just Rock.
1: No a je to opět tady, přátelé. Jak už jsem říkala, já doufám, že budeme v tom mém dnešním druhém kole úspěšnější než v kole prvním. A teďka už tady mám před sebou další vylosované číslo. Takže já vyťukávám, spouštím a jdeme na to. Doufám, že se dovoláme. Máme něco málo po čtvrt na šest, to zas není tak pozdě. A rokeři nikdy nespí. Nezapomeňte. Marja, to jsou nervy.
2: Prosím.
1: Krásné, dobré odpoledne, Marku. Kiki Střelcová z Rádia Čas Rock, já tě zdravím, ahoj.
2: Kdo?
1: Kiki Střelcová z Rádia Čas Rock.
2: Ježíš
1: nejsem.
2: Ahoj.
1: No, já jsem tě evidentně překvapila a zaskočila. Tak já, abych tě tak jako trošičku aklimatizovala, tak prosím tě, otázka na tělo. Kde jsem tě v těchto chvílích něco málo před půl šestou zastihla?
2: Teď stojím na střeše tady. U baráku.
1: Ježiš, Mariano, tak ještě, že si nám teďka z té střechy nezhučel.
2: Nespadl jsem, dobrý.
1: To je dobře. A kam jsme se vůbec konkrétně dovolali?
2: Je to do Čebína. Marek Třelecký.
1: Ano, no to já vím. Mně se strašně líbilo to tvoje příjmení, protože je mi hodně blízké.
2: Jo, tam je zhoda trošku, no.
1: Prosím tě, ještě jednou to městečko nebo vesničku, jak si to říkáš?
2: Čebín a je to kousek od Brna.
1: Jo, takhle, vidíš to? Tak my se tady aspoň díky vám jako dostaneme takhle na dálku na nejrůznější místa, kde bychom jako běžně se nedostali. Máro, byl jsi dneska na příjmu?
2: Dneska jsem nebyl vůbec, neposlouchal jsem.
1: Aj.
2: Takže to je ta otázka dne, že předpokládám.
1: No, tu kouzelnou větu, kterou bychom jako po tobě potřebovali, chceš mi říct, že ty dneska nebudeš úspěšný, jo?
2: Ne, nebudu, to vím. To si ani nedokážu jako typnout nic, to asi nemá cenu.
1: No já bych ti strašně ráda napověděla, protože jo, to mi rádi, ale přece jenom dát dohromady komplet celou větu.
2: Tak
1: to mě mrzí, no tak já dneska úplně úspěšná nejsem, protože jedné posluchačce Blance, tam jsme se nedovolali vůbec, no a to bychom se teda dovolali dokonce na střechu.
2: Jo.
1: Ale ty zase neznáš výherní slogan nebo větu.
2: Bohužel.
1: Zněla následovně. Jo? Dneska hrajeme tvrdě, zítra taky. Tak
2: super,
1: tahle ta věta ti to pohnojila a žádný tisícový obnos navíc k výplatě tento měsíc nebude.
2: Nedá se nic dělat.
1: Nedá se svítit. Bereš to sportovně, za to jsem ráda. Prosím tě, prodloužený víkend je před náma. Jaké jsou plány?
2: Plány? No, zatím nic konkrétního nemám.
1: Takže mám to chápat správně, že dáváš dokupy teďka ještě před zimou tu střechu?
2: No, ona je taková rozbitá, takže zatím provizorní taková oprava spíš.
1: Toť, ať vám tam přes zimu nezatéká.
2: Pergola.
1: Tak i ta je potřeba trošičku vždycky zvelebit čas od času. Prosím tě, tak ať jde práce pěkně od ruky, hlavně
2: děkuju
1: bacha
2: moc
1: v těch výšinách. No nemáš vůbec za co, mě mrzí, že jsem tě nemohla potěšit takhle při pátku, ale tak třeba to vyjde zase někdy příště. Takže se zase nezapomeň třeba registrovat, jo?
2: Ano,
1: tak
2: děkuji.
1: Se mi krásně, není vůbec taky, za co a přeju ti suprový prodloužený víkend. Ať se daří, ahoj.
2: Vám taky, ahoj.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Rok má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Čas Rock.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej.
6: Více o nabídce na byd.com.
7: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
8: Je to výška jako hrom? Střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.
9: Tradiční ocelářské derby je tady. Už tento pátek bude pod Javorovým pekelně horko, a to od 17 hodin. HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice.

Čau rokeři, další díl pořadu Víkend je nachystaný a nás v něm čeká jedna ikona vedle druhé. Jestli vás zajímá, o koho půjde, tak si nás na rádiu Čas rok puste v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Dnešní pátek se nám už začíná pomaličku chýlit do toho momentu, kdy budeme říkat, že se ten den chýlí ke konci. Máme něco málo po půl šesté, no ale věděli jste, že v dnešní 25. zářijový den jeden velmi slavný pár ze zahraničí slaví narozeniny ve stejný den? No tak si to za chvíli řekneme a zároveň jim najednou popřejem, stejně jako dalším oslavencům, no a k tomu taky mrknem na nějaké zajímavosti, které jsou k dnešku vázané. Tak zůstaňte s náma.
1: Tak děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak se naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
2: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metaliky.
1: Cože? Hele, mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
3: Ale v klidu, pane učiteli. Na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek. A během následujícího víkendu se o tom přesvědčíte. Protože nás čekají mistři oboru, partička z Finska jménem Apokalyptika. Dáme si jejich kavry, kterými se proslavili. Spolupráce se slavnými zpěváky, ale i autorské instrumentální pecky. Víkend s Apokalyptikou. Nejsme jen rád.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

vás Radio Čas Rock taky při pátku s datem 25. září. No a tím slavným párem, který je narozený ve stejný den, jsou přátelé Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas. Ti dneska budou připět k jejím 57. narozeninám a k jeho 82. Krásné. Slaví i prodanka, tedy prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, ta dneska má 156 let od své premiéry. Svátek mají zlatý a máme tady bohužel i jednu smutnou vzpomínku, kdy před 9 lety v roce 2017 podlehl zraněním pádu z Karlova mostu herec Jan Tříska. No a všichni z Jablonce nad Nisou a blízkého okolí si vzpomenete jistě na rok 2021, kdy vám tam odstřelili 161 metrů vysoký komín bývalé teplárny, Nový Brandl se jmenovala. Jejíž úspěšná léta byly mezi roky 1986 až 2015. No a ještě jedna kuriozita, až bezvýznamná pro lidstvo, tak pro kikinu do smrti zapamatovatelná. Jo, protože jsem dneškem, přátelé, změnila banku, jo, velký to životní krok, mě ukecali, takže mi už nefunguje stará kreditka, jo. No a protože já jsem prostě pochodující hlava děravá, že, tak si tak jdete prostě před tím rádiem ještě na nákup, pro oběd. No a teď pípnete jednou, nejde to. Pípnete po druhé, zas to nejde. Tak si říkáte, co je? Ne, asi mají oni nějaký problém v tom obchodě. No a při tom třetím pípnutí jako si uvědomíte, kolikátého vlastně je. A že mi k dnešnímu datu zrušili dosavadní účet u banky, u které jsem byla XY let. No a teď vysvětlete to Vietnamcovi, že? To byly nervy. Přátelé, dějou se horší věci, že tak, kreditky vyměníme, hlavně, že mi nikdo nevybrakoval účet, no nicméně tolik tedy k perličkám, kikiny v rámci 25. září a my jdeme zase zpátky za muzikou do konce hodiny, slíbený Láďa Křížek a já myslím, že stihneme ještě taky Majka Trampa, fajn poslech.

0: už se naši milí stalo v uplynulých dnech cokoliv. Kašlete už na všechno, hašte tu za hlavu a na nic nemyslete, protože nám oficiálně začíná prodloužený víkend, přátelé. Tadadá! Vystřelujem konfety, ty dělbuchy, prskavky, nevím co všechno. Každopádně pojďte si s námi užít start posledního zářijového víkendu, který krásně se poline až do nového týdne, do pondělka. To zní slastně, co? No, tak taky je to třeba náležitě oslavit hodinkou s názvem Rokeři sobě, kdy si vy budete moci přát a hrát sami sobě si navzájem. Já už tady mám nějaké ty požadavky, takže to za chviličku odbavíme. Ještě předtím Marcelka s posledníma zprávama dnešního dne, vlastně i tohoto týdne, taky pohledem na cesty, no a za mě jsem vybrala 3 skvosty. I ne kafe. A už je to tu. Masterplan. A Korn. No a zbytek už je na vás. 725-33-1155. Telefonní číslo sem přímo do studia Rádia Časrok, kam můžete napsat, zavolat, na stejném čísle využít taky WhatsApp, kam třeba klidně nahrávejte i hlasové zprávy s tím, co třeba děláte, s kým to děláte a jestli to máte v plánu dělat až do pondělka, nebo máte v plánu jiné věci. Zároveň to můžeme sfouknout jako třeba takovou pozvánku a tipy, co o tomhle prodlouženém víkendu dělat. No a i nadále vám společnost bude dělat moje maličkost Kiki Střelcová, ale já už to teďka tady budu tak jako řídit. Pouze zpovzdálí s nohama na stole.
1: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
3: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
4: Časrok.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Moje.cz. A jedeš dál.
8: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
9: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
10: Řidiči aktuálně pozor v Jablunkově v Nádražní ulici. Na hlavním tahu ve směru na mosty u Jablunkova havarovala 3 osobní auta. V Olomouci v Dalimilově ulici na výjezdu z města ve směru na Šternberg se pak srazilo osobní auto s motorkou a 2 vozidla ještě havarovala i ve Fischerově ulici na Nových Sadech. Komplikace v dopravě jsou také na hlavním tahu z Olomouce na Přerov, kde zasahují policisté u bouračky 2 osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rok. Zprávy.
10: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Česku se mění trh práce. I když firmám chybí zaměstnanci, šéfové podniků raději nechají místo neobsazené, než aby zaměstnali starší lidi, ženy v produktivním věku anebo s dětmi. Zaměstnavatelé mají podle personalistů u žen často strach z ošetřování dětí, anebo se bojí, že starší generace už hůře zvládá moderní technologie. Podle průzkumu ombudsmanky a brněnské Masarykovy univerzity některým firmám dokonce vadí už i lidé po 40.
3: Morava aktuálně.
10: Nový program na příchod špičkových vědců do Moravskoslezského kraje má obrovský úspěch. Vysoké školy si bleskově rozebrali nabízené dotace a do regionu díky tomu přichází 23 uznávaných odborníků z ciziny. Více podrobností dodává hejtman Josef Bělica.
12: Celkově bylo na tomto projektu alokováno přes 93 milionů. V tomto okamžiku je již 91 milionů vyčerpáno, takže ten projekt se daří realizovat velmi dobře. To je velmi důležitý, protože se díky němu daří do Moravskoslezského kraje na univerzity dostat kvalitní vědecké týmy, které dělají velmi sofistikovaný výzkum a vývoj, což jsou obory s vysokou přidanou hodnotou a pro celý Moravskoslezský kraj je to dobře.
10: Olomouc bojuje s přemnoženými nutriemi. Myslivci v centru města chytají tyto agresivní hlodavce do speciálních pastí, protože svými hlubokými norami vážně poškozují protipovodňové hráze. Radnice na jejich odchyt vyčlenila 100 000 korun a důrazně varuje lidi před jejich krmením. Zvířata se kvůli tomu rychle množí a navíc přenášejí nebezpečné nemoci. A české tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. V dnešním semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. Rozhodující bod dala wimbledonská šampionka Linda Nosková, která zvítězila nad Kristýnou Buskaovou 7-6-6-2 a navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové nad Jessicou Bouzasovou v poměru 7-5-6-4. V boji o titul narazí tenistky v neděli na Ukrajinu anebo obhájkyni titulu z Itálie. Tolik zprávy 18 hodin. Hezké odpoledne.

No a protože není čas ztrácet čas, pojďme odbavit první vaše přání, které letí od Johnnyho z Poruby. Zdravím všechny, co poslouchají Čas Rock. Kiki, zahraj všem rockerům od Škvoru. Už je to tak dávno. Dobrá, muziku vybírám, posílám a vy si všichni, přátelé, užijte. Fajn poslech.

sice záverečná od kapely Iné kafe, ale nebojte, závěrečný zdaleka rozhodně není. Večer songu na přání s názvem Rockeři sobě na rádiu Čas Rock. My jsme teprve

0: chvílí začaly a jdeme plnit další vaše přání. Teď tady máme krásnou shodu. Budeme hrát Myšák Band a song Kuna. Tak nejprve napsal Luboš. Prosíme o zahrání této písně pro všechny, komu tohleto zvířátko taky ničí barák. Ajajajajaj. Jo, Kuny umí pěkně zavařit. No a o úplně ten stejný song od stejné partičky poprosila i Šárka Mušáková. No, tak posílám vám všem a doufám, že si muziku pořádně užijete.
1: Radio Jazz Rock. Pravé rockové rádio.
0: Mimochodem, škoda, že Šárka není Myšáková, to by bylo ještě tematičtější.

0: No, vůbec se vám nedivím, že se vám tenhle ten song líbí. Já jsem se tady teďka dobře pobavila, nejenom nad tím textem, ale i nad tím, že vy tady jako jste se, já nevím, rozhodli spolčit. Protože si představte, že během toho, co jsem pustila Myšák Band, tak mi normálně napsal o úplně to stejné do třetice posluchač Marek z Ostravy. Prej, že písnička je fakt hustá. No tak hlavně, že se vám líbí a hlavně, že jste spokojení. A spokojený bude i Fido, který píše: ahoj Kiki, dlouho jsem neslyšel nic od Omegy. Co ty na to? Kečke med, samozřejmě, posílám. Název songu po mně nechtějte, protože jak víte, maďarština, to je opravdu pro silné povahy. Nicméně tady máte téměř 4,5 minutovku v podání Omegy. Užívejte Rádia Čas Rock a taky začínajícího víkendu.
1: Rádio Čas Rock, pravé rockové rádio.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
2: Encolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Encolor je tvoje šance. Encolor, Ostrava, Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Encolor.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
5: Už dál nemusíš hledat.
6: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
5: Žádné kompromisy, žádné hranice.
6: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
8: No a my se teďka na čas roku, přátelé, vrátíme přesně 2 měsíce zpátky. To je až neuvěřitelné, ale přesně před touhle dobou jsme slavili 15. rádia Čas rok na Opavském Stříbrném jezeře. No a jak jsem říkala, budeme vzpomínat s třema sestrama, protože mi přišla zpráva od Radka s požadavkem na tuhletu písničku. Ahoj, Kikinko. Prosím tě, zahraj Tři sestry mistrům neviditelné a přesto silné energie pro všechny elektrikáře. Dále taky hlavně pro tebe, děkuji. Dorazil jsem po 2 týdnech z montáže po Balkáně domů, tak jsem vás taky samozřejmě poslouchal. Zítra mě sice čeká taky práce, ale naštěstí doma na baráku a velice šikovnými zedníky ze Šardic. Díky, Radek. No tak, Ráďo, my děkujeme za milou zprávu, která opravdu obsáhla široké posluchačstvo. Já věřím, že i kluci zedníci ze Šardic tohle slyší, že se jim zítra bude makat o to líp a já doufám, že i když to máš nabité, tak i přesto najdeš někde prostor na odpočinek v rámci toho prodlouženého víkendu. No a teď už muzika.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
1: Čas Rock. Čas Rock.

dnešní rozproudění krve v žilách se nám teď na čas roku postarali Masterplan. No a my v té svižné muzice budeme pokračovat, jenom pravda o něco přitvrdíme, no o něco víc. Přátelé, Soulfly, takže zase vzpomínka na letošní Ostravu v plamenech a požadavek od Jirky. Ahoj Kiki, prosím tě, zahrajte Malíři od Soulfly. Díky PS mám za sebou rekonstrukci kuchyně a malování bytu. No podívej se, synek šikovný. To je dobré vědět, kdybych potřebovala vymalovat, vím aspoň komu se ozvat. No, tak prosím tě, teď už si opravdu zaslouženě dáchni, vyval se na gauč, volum dej pořádně doprava a tady posílám muziku.

No já jsem teď se srdcem na dlani zavzpomínala na letošní ročník Ostravy v Plamenech, která byla, pravda, poněkud divočejší díky nepříznivému počasí, ale já věřím, že my všichni, co jsme tam jako vydrželi, tak jsme si to užili a byť, jako kdo mě znáte, tak víte, že jako úplně soulfly a tenhle ten druh hudební žánru není úplně mému srdéčku nejbližší, že, pravda, já jsem na ty romantičtější, měkčí věci, jemnější, tak přece jenom, jako i když s vyděšenýma očima, jsem Soulfly dala, přátelé, jo, kolega Vojta Korduljak mi tehda psal, když jsem se mu chlubila, jo, že jsem tam byla, on, jako ty, ty jsi opravdu byla na Soulfly, takže jsem v očích kolegy Vojty zase o něco víc stoupla. No ale teďka, přátelé, se opravdu rozněžíme. Já tady mám takovou kouzelnou milou zprávu od krále, jo, záhadné, záhadný podpis. Bruntál zdraví krásnou jemnou rokovou princeznu. To je zlaté, děkuju moc krát. Co tak něco romantického? No proč ne? Teď se to po těch Soulfly bude krásně hodit, aspoň se to vykompenzuje. Tak třeba Uninhalator, Pieces of You, velice ráda. Moc děkuje král, já děkuji králi tobě a posílám muziku a přeju krásný prodloužený víkend, stejně jako vám všem, co nás posloucháte.

0: Strokes jsme si to teďka takhle pěkně rozněžnili přesně ve 6:45 v rámci hodiny s názvem Rokeři sobě. No a my teďka budeme hrát až na západní Slovensko, ale nacházejí se tam naši čeští posluchači. Míša s Hopem. Kluci, ahoj, kde jste tam zabludili, kurde?
1: No, nezabludili jsme na západní Slovensko, ale totálně na východní Slovensko.
0: Jo, na východ, severý východ. Aha, vidíš, jasný.
1: Dívej se,
0: no nic, východ, ano, východ.
1: Jak když se tisknu a plivnu, tak plivnu do Ukrajiny. My jsme úplně,
0: jako, až
1: úplně
0: tak, jo,
1: na východě Evropy, ano.
0: No,
1: ano,
0: tak tam, prosím tě, radši nechoďte.
1: Ale a proč?
0: Povídej, přeháněj, co tam si vlastně děláte?
1: Když Maria, víš, jaké jsou na Ukrajině krásné holky? Skoro tak krásné, jak ty.
0: No. Tak to bych teda považovala za urážku. Dobrá, obraťme list. Hele, nebudem se pouštět do tady těchto těch jako politických věcí a věcí na tenkém ledě.
1: Nic.
0: No říkej, co tam děláte? Kromě nahánění bab.
1: Tady na víkend jenom pracovat, natírat střechu. Tak dneska jsme udělali skoro 60% střechy. Obrousit všechno. Víš, jak vypadá Michal? A on dokonce vlez na žebřík až nahoru s těma svojima 130 kilama. Takže klobouk dolů.
0: On se trénuje na lisou.
1: A právě Much tu poslal tu písničku.
0: Jo, tak. Opilci v dějinách, jo? No dobrá. Já myslím, že Míša si z toho vycucne, co bude potřebovat.
1: Já myslím, že ta písnička není jenom pro nás, že to je pro 99% posluchačů čas roku.
0: V těchto chvílích, že?
1: Protože jsou všichni opilci.
0: Jo. A teď už jsou bez tak všichni na dratí, bo prodloužený víkend. Tak kluci, užívejte i vy ho, i když pracovně. Opatrujte se tam, díky za zavolání a muziku za chvilku posílám. Čau.
1: Výborně, děkuju si, zlatá, jenom to ještě poslu Brachovi do Třanovi, Třanicevi do Šenova. A mu nesmím zapnout na Hanačísko, ať na mě vzpomíná v dobrém. Byl na lise s váma, bohužel mi to nevyšlo, takže ať se má dobře.
2: Čas rok. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
5: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
6: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
7: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
8: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
9: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

chabáči, kteří letěli našim věrným posluchačům Míšovi a Hopovi až na východ Slovenska. No a na Slovensku my zůstaneme. Teďka se teleportujeme pomyslně do Bardějova, odkud nám píše Robo, který, přátelé, si představte, opět a zase sleduje náš hokej. Jo, a píše, že prej Třinec vede 4-1 po druhé třetině. No vidíte to, synci šikovní. No jinak nás zdraví a píše, že by mě poprosil o Ozzyho a Litu Ford. Venuje to všetkým, čo počúvajú a aj mňa. Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný víkend, neviem teda, jestli u vás je prodloužený. Předpokládám, že to asi je jenom u nás, no nicméně i tak si užívejte víkendu, přece jenom nám teprve začíná. No a tady už je bohužel, přátelé, poslední song dnešní hodinky a rokeři sobě.

Naši milí, čas loučení, ale nebojte, vůbec to neznamená, že byste si měli vypnout rádio Čas Rok a loučit se s našimi písničkama. Každopádně loučím se já, předávám štafetu dále, teď už přichází Hans Prokeš s pořadem Víkend, který oficiálně teda odstartuje další víkend, který je před náma. Co víc už byste oficiálního, přátelé, chtěli, jo? Prosím vás, víc už to odstartování opravdu nejde. Každopádně já vám přeju, ať si ten prodloužený víkend užíváte, no a my jej budeme užívat i společně, protože my se uslyšíme hned zítra ráno. Takže nastavte budíky a těsně před 9:00 buďte na značkách. Kiki Střelcová přeje suprový páteční večer a těším se teda zase zítra. Tak čau!

0: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
1: Jasně, a já budu britská královna.
0: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
1: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
1: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
0: No počkej.
2: Více o nabídce na byd.com.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Majepreu.cz a jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
6: Sádro kartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádro karton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
7: Buďte zdraví, rockeři, je tady poslední zářijové vydání pořadu Víkend, ve kterém se hned ze startu podíváme za divočáky Dragon Force. Ti přicházejí s výměnou na postu zpěváka, a to z důvodu zdravotních komplikací, které už delší dobu Marka Hantna trápí. Ten sice i nadále zůstává členem kapely na pozici managementu, ale za mikrák se postavil jeho někdejší učitel Alessio Garavello. Ten se o zpěvové linky dělí s Elisou, se kterou se objeví i na novém albu. To by mělo spatřit světlo světa 19. března a jak jim ta spolupráce se povedla, tak o tom se přesvědčíme právě teď.

Dragon Force, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend a my budeme pokračovat s legendárními Judas Priest, ke kterým neodmyslitelně patří Iron Hill. Ten stál na konci 60. let u zrodu této hudební ikony, se kterými odehrál nespočet koncertů, na kterých neměl ani jednu absenci až 21. září. V tento den měl se svojí basou na krku nastoupit na pódium v Londýně, ale bohužel z důvodu poškozené šlachy na levé ruce to musel odpískat. Zaskočil za něho David Rimmer a my pevně věříme, že to nebude nadlouho. Tak, mrzké uzdravení.

Televizi Rebel, ale taky rádiu Čas Rock pokračuje pořad Víkend, a to s další ikonou metalové scény, kterou Doropeš určitě je. Ta pracuje na zbrusunovém materiálu, který by se měl v podobě EPčka na pultech obchodů objevit na sklonku tohoto roku. Devítiskladbový výtvor bude k mání od 11. prosince a ponese ho jak klasické cedlo, tak hned několik vinylů, které doplní digipacky a taky boxety. Takže jestli si chcete k těm letošním Vánocům udělat radost, máte možnost.

TV společnosti pořadu Víkend a my v Německu ještě zůstaneme, a to s mistrem Udem, kterému, jak je vidět, ani po těch letech síly v žádném případě neubývají, ale naopak. S kapelou makají na nové desce, se kterou by se měli vytáhnout hned na začátku roku 2027. Přesné datum, tak to je stanovené na 8. ledna, ale to není všechno, protože v tom samém měsíci bude k mání i jeho biografie. No a k tomu velkolepé narozeninové turné po celé řadě evropských zemí, mezi kterými ta naše česká nebude chybět. 8. února se tento borec objeví v Ostravě, o den později v Brně, a já si myslím, že by byla velká škoda u toho chybět. No a my se z jeho cover verzí jednoho světového hitu pro dnešek i rozloučíme. Tady je a ode mne roku zdar.

ale hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Celá historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
2: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Čas Rok.
3: Čas Rok.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: kvalitní rok. Horkon! Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
0: Čas Rok.
2: Čas Rok.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na moje hruska.cz.

0: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
1: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
0: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
1: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

zesil tere práky a našavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na jedno.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Majerpneu.cz a jedeš dál.
2: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
3: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.

0: Sledujete televizi Rebel, na které právě startuje další díl pořadu Rebelský bar.
1: Případně si někteří vystačíte s audioverzí, která běží na rádiu Čas Rock. Ať je to ale jak chce, obě množiny zdraví Tomáš Michalík a já, čili Ivo Raška.
0: No a protože se nacházíme na baru, tak bychom si mohli dát hned ze startu nějaký aperitiv. Co ty na to?
1: No, nevím jak ty, ale já bych si něco dal. Máš nějaký návrh?
0: No, co takhle mátový, sladký, osvěžující nápoj?
1: Myslíš peppermintový likér? Tej známý díky své barvě jakožto zelená?
0: Přesně.

0: to byla zelená na rozjezd dnešního rebelského baru, ale tak mi napadá, když už jsme u toho pití. Představ si, že jsem slyšel o jednom chlápkovi, který vyrábí gin ze sloního trusu.
1: To si děláš randu, počkej, jako fakt takhle, on to někdo pije?
0: Fakt to někdo pije a divil by ses, jaká je po tomhle ginu poptávka. Hold, musíš to umět prodat, že jo?
1: Já ti spíš povím, že lidi už neví, co by mohli chlastat, no. A jak to asi chutná?
0: No, já bych řekl, že to bude asi dost zemité.
1: My si u nás ale raději dáme tradiční gin, který si pro nás

0: Tak jsme se rozhodli, že dnešní rebelský bar pojmem stylově a budeme vám servírovat songy, které souvisejí s alkoholem.
1: Už jsme si na rozjezd dali zelenou, pak tady byl gin, ale co si nalijeme tentokrát?
0: Co takhle rum? Bude krátký, a tím nic neskazíš.
1: To určitě ne. No a hlavně o rumu bylo složeno a naspíváno bezpočet písniček. Mezi velké fanoušky nápoje vyrobeného z melasy a cukrové třtiny patří Alestorm.
0: No jej, tahle skotská folk power metalová kapela položila základy takzvanému pirátskému metalu.
1: No a co jiného, nežli rum pije každý správný pirát v rámci pitného režimu. Tady je o tom písnička.

0: Teda Tomáši, povím ti, že pokud někdo z diváků nebo posluchačů se nechal inspirovat naším povídáním o alkoholu a připil si zelenou ginem a rumem, tak už bude asi trošičku navátý.
1: Jo, no. A hlavně mu potom asi bude dost blbě, když takhle míchá. No, doporučujeme, abyste byli v tomhle ohledu opatrní.
0: No, my ale u tématu alkoholu zůstaneme. Zároveň si můžeme zopakovat anglickou gramatiku. Víš, jak se řekne pití po anglicky?
1: Tak jasně, mé znalosti jsou omezené, ale vím, že je to drink.
0: Ano. No. A protože je to nepravidelné sloveso, tak se jeho tvary považují za drink, drunk a drunk.
1: To je sice fajn, že mě takhle vzděláváš, ale co z toho? Proč takhle mluvíš?
0: Jako? No, jako nezměnili jsme zaměření našeho pořadu, no. Ale chtěl jsem si vytvořit takový, řekněme, oslý můstek k songu, který jsem nachystal. Hrát bude totiž kapela Hellie a právě skladba Drink, Drunk, Drunk.
1: Tak to je jiná.

0: Dneska se nám to na Rebelském baru rozjelo slušně. A víš, co je vlastně důležité po každé akci, no aby se dobře, to no, tělo, aby se následně dobře vyrovnalo, hlavně s tou nadměrnou konzumací alkoholu.
1: No, tak na to, já se musím přiznat, na to hodně trpím a závidím lidem, kteří po ránu neznají kocovinu.
0: Tak ono záleží, jaké má člověk spalování, že jo?
1: No, mě to třeba trvá až do večera, než pročistím svoje krevní řečiště a odbourám všechny ty alkoholy.
0: No, ale právě o tom, jak se po nějaké party dostat z nejhoršího, složila píseň i česká kapela Alkohol.
1: Jo, ty myslíš Palovače chlastu?
0: No, jasně.
1: Ano, tak jedná se o song, který má na svědomí známý komik Lukáš Pavlásek.
0: Ano, správně, co se týče tady textu hlavně. A je to vtipný příběh, ve kterém je hlavní hrdina skutečný alkoholový terminátor. Tři dny chlastá, kamarádi ho odepisují, ale on vstane, kapela zahraje a jde se dál.

0: Rebelský bar dnes dostal svého jména, mluvilo a zpívalo se o různých alkoholických nápojích a vlastně i o následcích požívání většího než malého množství.
1: Já myslím, že těch písniček o chlastu bylo složeno a naspíváno až. Ale ještě tady pro vás máme jeden chodníčkový kousek.
0: Ten vám doručí velmi zajímavá finská kapela, která se nechává inspirovat vikingskou tématikou.
1: Říkají si Enciferum a před pár lety nahráli píseň One More Magic Potion, ke které je natočen i animovaný videoklip.
0: No a zpívá se v ní o tom, jak si kapela vyrazila jednoho dne do lesa, kde se ztratila. Naštěstí natrefili na chaloupku, ve které jistá stařenka v obrovském hrnci, co si tajemného vařila.
1: No a tento lektvar pak návštěvníkům nalévala a protože jim to chutnalo, tak pili jeden žber za druhým, až jim z toho bylo veselo a protančili celou noc v lese.
0: No a právě touto pohádkou jsme se s vámi, milé děti, pro dnešek rozloučili. Mějte se fajn a příště zase naslyšenou a naviděnou.
1: A na zdraví!

0: Tak, děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak se naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
1: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metaliky.
0: Cože? Hele, mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
2: Ale v klidu, pane učiteli. Na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek. A během následujícího víkendu se o tom přesvědčíte. Protože nás čekají mistři oboru, partička z Finska jménem Apokalyptika. Dáme si jejich covery, kterými se proslavili. Spolupráce se slavnými zpěváky, ale i autorské instrumentální pecky. Víkend s Apokalyptikou. Nejsme jen rádi.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení. Rádio.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

Dobré dopoledne, dobrý den, nebo dobrý večer, ať už ladíte rádio, nebo sledujete televizi, přeju všem pohodu v té části dne, kde se zrovna nacházíme. Já se nacházím ve studiu televize Rebel, díky které promlouvám i k těm, kdo ladí vlny Rádio Čas Rock. Startuje další Metalmania. Začaly se mi tady množit tipy, rady, dotazy, že tuhle tu kapelu by to chtělo, proč tam nedám tohle a podobně. Takže dneska tipy od některých z vás. Úvodní song nám obstarala formace Power Trip. My jsme celé to naše dnešní povídání začali songem Swing of the Axe z druhého alba kapely Nightmare Logic. Ono je fakt, že kapela Power Trip toho materiálu moc nemá, protože do jejich hudebního i osobního života vběhla tragická událost a pak taky bohužel covid. Nicméně, svoji cestu začala tahle parta psát někdy v roce 2008. Začátky byly tak, jak to u řady kapel bývá. Koncerty, snaha se dostat k nějakému labelu. To se po pár letech povedlo a cesta Power Trip se začala psát. Teď je před náma další klip téhle smečky.

Sledujete Metalmánii. Sledujete dneska dvojici kapel, dneska vaše tipy. Tím prvním typem je formace Power Trip. Kapela, která svůj debut vydala v roce 2013. Velmi příjemná osmisongová záležitost. Kapela, která se vrhá dál na koncerty, tentokrát ve společnosti dalších kapel a připravuje desku druhou. Nightmare Logic je album, které formaci Power Trip přineslo velký úspěch a taky řadu ocenění. Za všechny, které dostali, tak

0: Thank you.
1: Metal, metal, Metalmania na rádiu Čas Rock. Čas Rock.
2: Tak přátelé, jsme zpátky ve studiu. Co se týká stopáže, tak před námi je druhá polovina dnešní Metalmanie. Za námi jsou Power Trip a teď další tip od vás. No a ten mě úplně uchvátil. Angelus Apatrida. Španělé, jdeme za teplem. Muzikanti svoji thrash metalovou partu dali dohromady v roce 2000. Výborná muzika, thrash metal s příjemnou melodikou, kterou muzikanti často používají. Jejich diskografie má celkem dost studiových zářezů. My hned na začátku téhle části sáhneme, co se týká muziky na 5 let starou studiovku. Ta vznikla v roce, kdy se řada kapel kvůli nemožnosti koncertovat vrhla na výrobu alb. V únoru 2021 vyšla deska pod stejným názvem.

Tak bando, dnešní Metalmania, ta nám docela šlape. Druhá část tohohle dílu, to jsou španělští Angelus a Patrida. Pánové po přechodu milénia na začátku své hudební pouti vyhodili ven dvě dema a pak už od roku 2006, kdy vyšlo album Evil Unchained, to šlape jako hodinky. Ve Španělsku a nejenom tam jsou hodně vysoko cenění, stačí se podívat na jejich weby, kde hrdě ukazují, jak si jejich tvorba stojí v žebříčcích. Co mě ovšem při hledání songů zaujalo, je jejich předposlední deska Cabaret de la Guillotine. Tam totiž najdete skladbu, která startuje v úplně jiném rytmu, než byste u téhle kapely čekali. No a postupně zrychluje a přitvrzuje. Skladba se jmenuje Farewell a to je dnešní závěr Metalmanie. Tak se mějte fajn a za týden se na vás budu těšit.

0: děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak ses naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
1: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metalliky.
0: Cože? Hele, mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
2: Ale v klidu, pane učiteli. Na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek. A během následujícího víkendu se o tom přesvědčíte. Protože nás čekají mistři oboru, partička z Finska jménem Apokalyptika. Dáme si jejich covery, kterými se proslavili. Spolupráce se slavnými zpěváky, ale i autorské instrumentální pecky. Víkend s Apokalyptikou. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.